Olé, tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na Fastboye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fastboy je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká David Penn, španělský producent, remixér a DJ, který v house hudbě spojuje energii s chytlavými melodiemi. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku groove a taneční nálady. David Penn je známý svým svěžím stylem, který tě rozhýbe a naladí na správnou vlnu. Zůstaň naladěný

Tady je tvoje Metropole. Dneska zazní Avalen Roxton. Producent, který se nebojí experimentovat a vytváří elektroniku plnou překvapení. Jeho beaty jsou jako tajemné příběhy, které tě vtáhnou a nepustí. Avalen je jako kamarád, co tě vezme na výlet do zvukového světa, kde pravidla neplatí. Jeho styl je inovativní, temný a zároveň taneční. Přesně to, co potřebuješ na večer. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje hudební dobrodružství.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozpoutí.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé. Tady je tvoje Metropole. Ajmanbek je kazašský DJ a producent, který se proslavil remixem, který rozvolnil taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese svěží zvuk a chytlavé beaty. Ajmanbek umí vytvořit groove, který tě nenechá v klidu. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Přátelé, vítejte u další epizody podcastu Hana jede a mým dnešním hostem je Tomáš Juřík, kouzelník a iluzionista vystupující pod přezdívkou Tomas Jano. Ahoj, vítám tě u nás.
1: Ahoj, děkuju za pozvání.
0: Tomas Jano, jak moc se ti stává, že po tobě chcou nějací kamarádi nebo známí vidět nějaké kouzlo?
1: Hele, tím, že už to dělám nějakou dobu, tak kamarádi viděli hodně kouzel, jakože hodně, stovky kouzel, takže tam se to až tak nestává, ale je pravda, že si dám vždycky, když máme nějakou větší sešlost, třeba rodinou a jsou tam právě známí kamarádi a mám něco fakt novýho, co stojí za to jim ukázat, protože tím, že oni už toho viděli ode mě tolik, tak jako zaujmout je něčím je fakt těžký, takže to musí být fakt nějaká bomba. Jo? Neukazuji jim něco, jenom nějaký koncept, na kterým dělám, ale když mám fakt nějakou tutovku a pecku, tak samozřejmě jim to ukážu. Naposledy si vzpomínám, když jsme byli jsme měli pronajmutou chatu, tam byl krásný bazén, tak jsem dělal vlastně levitaci něčeho nad kamarádkou v bazéně a to bylo super, to jsem dával i na internet. No tak to bylo takový jako wow, tak to jsem udělal, ale jinak se spíš snažím tím, že vlastně už to dělám, já nevím, 12 skoro, tak a byl jsem dospělej, což je tak netradiční, když kouzelník začne, nebo kouzelníkem, když se stane člověk v dospělosti, není úplně typický. Většinou je to dítě okolo 8-10 roků, že dostane třeba nějakou kouzelnickou sadu, chytne ho to a pak se z něho stane kouzelník. Takže tím, že já už jsem začal takhle v dospělosti, dá se říct po 20. roku, tak všichni ti mi známí a kamarádi byli vlastně moje první publikum. Jo, na nich jsem testoval, učil se a oni mi taky dávali to, že mi dávali tu dobrou zpětnou vazbu, že byli i kritičtí, což je potřeba nejenom chválit, ale řekli, hele, tady jsem viděl, jak to trošku bylo vidět, nebo něco, když jsem začínal, jo, takže to bylo dobrý a oni už to viděli opravdu kvanta a když jsem jakoby s přáteli nebo někde sedíme, tak si spíš povídáme jakoby o životě a necháváme profesní jako věci snažit se být stranou, no, protože přece jenom ono je i tak, o čem si povídat a tím, že mám aktivní sociální sítě, tak oni v podstatě vidí, co se děje, kde jsem vystupoval a tak. Takže myslím si, že poslední roky už to tak moc neřešíme.
0: No každopádně ty působíš i v showbiznise. Je pravda, že to teďka neprožívalo úplně nejlepší časy skrz vlastně koronu, to znamená plno tvých vystoupení a akcí byla vlastně zrušena. Tak nabízí se samozřejmě otázka, jak jsi to všechno zvládl?
1: No, napřed, když to vlastně bylo, pokud se nepletu, nějak začátkem března, že bylo první jakoby vyhlášení lockdownu, tak jsem byl trochu rád, což je jako teď, když to říkám nahlas, tak to zní divně, ale já jsem byl opravdu malinko rád, protože já jsem si předtím roky neodpočinul. Já jsem jezdil z akce na akci, co bych za to dneska dal. No a pořád jsem někde cestoval a neuměl jsem nikdy říct ne a v podstatě jsem si s rodinou, my jsme pořád jako s rodinou spolu, ale neměli jsme nikdy třeba týden nebo 10 dní dovolené za posledních 5 let předtím, že bychom si řekli, hele, letíme na dovolenou nebo k moři, protože pořád ty vystoupení byly, já jsem za ně byl moc rád a říkal jsem si, hele, já neřeknu nikdy ne. A vždycky jsem si říkal, hele, tohle léto už pojedem na dovolenou. A třeba v červnu už jsem potom neměl ten týden volnej, kde by ta dovolená mohla proběhnout. No, takže jsem byl rád ten první měsíc, potom už ne, že jsem si odpočinul, to byla taková ta nucená dovolená, no a potom už mi to trošku začalo líst na nervy, no. Ale pozor, po tom měsíci, co jsem jako fakt chilloval, jak se říká, odpočíval, užíval si nic nedělání, tak jsem se do toho obul, protože jsem si říkal, tak jo, tak to skončí, otevře se to všechno a já těm svým divákům chci dát zase něco novýho. Takže jsem trénoval věci, na které předtím třeba nebyl čas, nebo jsem si i vyráběl a opravoval některé rekvizity třeba na jeviště, takže jsem ten čas využil fakt dobře. No, pak se to otevřelo, bylo to skvělý a pak se to zase zavřelo. To už tak skvělý nebylo. A to už, ale musím říct, že jsem trošičku s tím malinko počítal, no, že se to na podzim ještě trošku zvrtne. No a teď snad, doufám, už bude ne úplně dobře, ale aspoň líp. No.
0: No a po finanční stránce, když se zeptám, protože ty jako kouzelník, tam se samozřejmě nabízí to, že by si mohl nějakým způsobem pomoct.
1: To je pravda, po finanční stránce je to tak, že jsem využíval toho, že jsem kouzelník a koukal jsem doma na Netflix a vzal jsem si vždycky nějaký, hele, já ti to ukážu, vzal jsem si vždycky nějaký bankovky Já jsem vlastně pracoval, ale u Netflixu. Hele, vzal jsem si vždycky doma nějaký bankovky, já ti to můžu i ukázat a dokonce ti to i naučím. Doporučuji začínat vždycky s menší hodnotou, třeba ze stovkou, a vezmi si takhle, hele, sleduj 1, 2, 3, 400 korun, jo? Což není až tolik, ale když si je takhle srovnáš, přehneš, takhle je otevřeš, chytíš a jenom uděláš, tak je okamžitě proměníš v 800, takhle u seriálu nebo u filmu a přežiješ. Ne, samozřejmě tohle je iluze, je to kouzlo, kdyby to tak šlo, tak by to bylo moc pěkný, ale jak jsem říkal, já jsem v létě počítal s tím, že ještě na podzim se to k nám tak nějak jako vrátí, takže jsem zužil investice a utrácení a šetřili jsme vlastně na to, aby jsme, protože když to zavřou, tak my jsme vlastně první, koho zavřou a poslední, koho otevřou. Myslím, jakoby zpěváky, baviče, kouzelníky. No a teď si myslím, že už bude líp. Už to bude lepší.
0: To já taky doufám. A rovnou navážu vlastně na tu otázku před tou koronou, než se všechno spustilo, tak kde ty jsi vlastně všude vystupoval? Můžeš to klidně vzít od svých počátků až po tu poslední dobu.
1: Hele, teďka, já se kousek posun, protože tady do toho takhle ťukám. Teď jakoby největší takovej trend, nebo takhle, dobře, vezme to od těch začátků. Moje úplně první začátky byly, že jsem vstoupil do svadobního centra velkého a napadlo mě, že by to bylo dobrý, jako, že by kouzla, vystoupení kouzelnický byly dobrý na svatby. A to se ukázalo jako dobrá myšlenka, já jsem se právě skamarádil i s majiteli a ti mě jakoby doporučovali a začal jsem dělat jakoby na svatbách. A přes ty svatby, když jsem začínal, tak tehdy jsem ještě i dělal fakt všechno, takže jsem vystupoval, já nevím, na diskotékách třeba večer, což jako úplně teď zpětně není úplně vhodný, protože tam je ten hluk a všechno, jo, prostě to nevynikne, takže jsem dělal od diskoték, přes muzea, vystupoval jsem dokonce i na bazénu. lidi koukali normálně z bazénu, byli ve vodě a já tam měl postavený takový malý pódium a bylo 40 stupňů a protože tehdy mě znali, to bylo tak 2016, 2017 z televize jako ta kožená bunda právě a to, tak jsem to zachoval. Bylo asi 40 stupňů ten den a to bylo hrozně, já jsem myslel po půl hodině, že normálně asi se skácím, nebo jsem měl chuť skočit čipku za něma do toho bazénu. Ale bylo to zajímavý zážitek. Vystupoval jsem i různý takový ty srazy motorkářů a podobně, že tam měli přistavený normálně kamion, který byl udělaný jako pódium, takže na takové akci, jak už jsem říkal, muzeu v divadle, kde ještě by to stálo za zmínění. Byl jsem několikrát v zahraničí, samozřejmě byl jsem, to na to nezapomenu do konce života, měl jsem klienta v Praze a tam byl nějaký jako významný obchodník pozvaný ze Švýcarska a tomu jsem se jako líbil, takže jsem mě pozval na jeho soukromou oslavu narození na party do Švýcarska, na jeho sídlo, zámek, a to jsem teda koukal, co je možný, jak je možné si žít, mít třeba 5 lidí jako zaměstnanců na zahrádku, na sekání trávy a kuchařky a tohle, to bylo jako zajímavý, ale teď to rozdělím aktuálně za posledních 5 let, bych to rozdělil do fází jakoby období ročního, kdy třeba září až prosinec jsou hlavně firmní večírky. Od ledna do března jsou plesy, duben až konec léta jsou hlavně, a to je jako polovina roku, tak to jsou hlavně narozeninové oslavy, životní jubilea, jako třeba nevím, někdo má 40, 50, nebo 60, 70, dělal jsem i 80, takže takový a hlavně ty svatby. Takže to jsou, teď se to rozlišuje podle toho, jaký je období a jaký typ akcí v to daný období se dělá. Samozřejmě, že se to někdy i prohodí do jiného, ale ta hlavní část těch vystoupení je rozdělena teď takto.
0: A s čím ty nejčastěji kouzlíš? Máš třeba nějaký oblíbený rekvizity?
1: Já kouzlím v podstatě se vším, nicméně absolutně nejoblíbenější rekvizita, kdybych si musel vybrat jenom jednu, je balíček karet. To je prostě srdcovka.
0: A tam je prozraď, to určitě je taky balíček karet a balíček karet, že jo?
1: Jo, ale já tyhle, co ty myslíš, nepoužívám. Jsou samozřejmě v těch dětských sadách různých takové různé upravené, ale tím, že to je hodně známý širokou veřejností právě z těch kouzelnických sad, tak když se, takhle říkám, pro úplně začínajícího klučinu, kouzelníčka, který si to chce vyzkoušet, je to fajn, ale tím, že to dělám jako profesionál a živím se tím, tak já si to nemůžu dovolit. Jo? Já v podstatě miluju, když mi diváci vytáhnou třeba zpoza baru nebo od někud jejich balíček karet, protože tím pádem to je ještě o level výš. Bohužel stává se velice zřídka, že by diváci měli s sebou jejich karty, ale nedělá mi to vůbec žádný problém. Jo, takže já používám, no a taky mám nebo teď za minulý rok mám minimální spotřebu, ale normálně mívám spotřebu 300 až 500 balíčků hracích karet za rok, což je poměrně hodně kusů a taky potom, když si to vynásobíš průměrnou cenou i těch úplně obyčejných karet, co používám já třeba 100 korun za balíček, tak jako používat nějaký upravený karty je nesmysl.
0: No úplně jsi mi vzal otázku z úst, protože jsem se chtěl zeptat, jakou máš asi spotřebu, já vždycky vidím, že občas se tam používáš, že ti to někdo nějak podepíše nebo nějak označí. A
1: To jsem právě dřív nedělal, když jsem v těch ten první dva roky, když jsem začínal, ale je to velká škoda, protože ad jedna ten divák má suvenýr na památku a schová si tu kartu, pokud s tou kartou proběhne něco, co stojí za to, třeba, že ji objevím u něho v mobilu, že ji vytáhnu z jeho mobilu, nebo že ji nechám zmizet, objevím ji někde na neuvěřitelném místě, tak ten divák si tu podepsanou kartu zaprvé víš stoprocentně, že je to ta karta, kterou držel před chvilkou v ruce, že to není duplikát. Za druhé, mají podepsanou, já mu ji vždycky podepíšu z druhé strany a schová si ji na památku, takže má na mě vzpomínku a třeba si za dva roky bude mít svatbu a vzpomene si, hele, tady mám kartu od Tomasiana, pozmeme ho na svatbu, jo? Takže i marketingově je to dobrý. No a za další, tím, že to je podepsaný, tak je bez pochyb, že to je skutečně ta karta, že tam je ta autenticita toho podpisu, to je nespochybnitelný. Když to nedělám, tak možná ušetřím pár korun za tu jednu kartu, ale ne, já se snažím divákům, hele, to není jenom karty, já likviduju vidličky, knížky, já spotřebovám tolik jakoby toho materiálu, ale dělám to proto, aby ten divák, ne abych ušetřil, ale abych mu odprezentoval co největší zážitek z toho, co já předvádím. To samozřejmě od toho se odvíjí i to, že ty vystoupení nestojí 500 korun, že to je jasný, že to má nějakou úroveň a proto já nešetřím a co můžu, tak tím třeba dělám i pro děti, občas a já mám takový relativně nový kouzlo, kdy vezmu bublifuk, vyfouknu kuličky, tu jednu chytím, zmotním, udělám z ní 3D kuličku, pak vezmu tyčinku, napíchnu tu kuličku na tu tyčinku, dítko na to foukne a promění se to na lízátko. Hele, to uděláš jednomu, třeba na té svatbě, a tam je dalších 20 dětí. A jako já jim každému to lízátko vykouzlím, protože oni si mě tam pozvali proto, abych jim ten den zpříjemnil. A někdo by mohl říct, jasně, jedno lízátko tě stojí 12 korun, teď jich tam to, ale to prostě já neřeším. Já řeším to, aby oni měli z toho co nejlepší pocit, aby byli rádi, že jsem tam byl. Takže takhle já k tomu přistupuju a já mám spotřebu, já třeba jdu a nakoupím 500 stejných knížek. A ti lidi třeba v tom knihkupectví si myslí, že jsem nějaký jako překupník knížek, jo. Mně se to strašně vysvětluje, na co to, nebo jdu do Teska, moje jedno z nejznámějších kouzel je ohýbání vidličky silou vůle a koupím si tam třeba 1000 vidliček, jo, když jsou v akci. Ale jenom vidliček, ne nožů.
0: Nožů a lžiček, jasně.
1: A výraz té paní na tom pultu, když jí to tam nasypu, jako, já nevím, no, je divně se to vysvětluje, jako, já ty lidi chápu, ale mně se to vlastně ani nějak moc nechce vysvětlit, protože ono to je ještě divnější, než kdybych řekl lež, jo, že to mám na kouzla, jo, jakože jako divný. No, takže spotřebu materiálu beru a jinak, jak se ptal, s čím kouzlím, hele, tak tím, že vlastně vystupuju na velkých stagech, třeba pro 2000 lidí dělám kabaretní vystoupení, kde je třeba 50-70, ale nejradši dělám a nejčastěji mikromagii, což je kontaktní kouzlení, vezmeš bankovky, přeměníš, vezmeš karty, uděláš něco s kartama, procházíš třeba v prostoru mezi lidma a jsi s nima opravdu v blízkém kontaktu. Tak těch rekvizit používám spoustu. Záleží na tom, jakýho efektu potřebuji docílit. Jo, takže cokoliv. I třeba jídlo používám na kůza. Čokoládu, objevení. Záleží pro koho. Když chci pracovat pro děti, tak si řeknu, co mají rádi děti. bombony, sladkosti, jo. Teď tam mám taky jedno pro ně kouzlo s pizzou, jo. Prostě mají radí děti pizzu, nebudem si říkat, že ne.
0: Jasně.
1: Takže záleží pro koho a v jaké situaci a podle toho volím ten předmět.
0: A jak je to vlastně obecně s kouzly? Čerpáš od někud inspiraci nebo třeba vymýšlíš i ty sám nějaká kouzla vlastně?
1: Hele, určitě čerpám z celého světa, protože já mám takovou trošku nevýhodu, já jsem za to rád. Naše republika je relativně malá a v době, kdy ještě nebyl tady koronavirus, takže třeba rok zpátky jsem dělával okolo 200 vystoupení za rok. Já jsem se neustále potkával v každém koutu republiky i na Slovensku s lidma, kteří už mě viděli. A oni si mě objednají rádi znovu. Já mám klienty, pro které jsem vystupoval 8 let po sobě. Takže jenom, že ty nemůžeš dělat každý rok to samé. To znamená, že ty musíš dělat i něco nového. Takže já neustále zapracovávám nový materiály do svého repertoáru. A zrovna teď třeba, až pojedu z rozhovoru, tak jedu do obě a potřebuji si koupit jeden profil, protože mi napadlo výborný kouzlo s hodinkama, kterých se ale nesmím dotýkat, tak si potřebuji vyrobit držák hodinek, jaký máš podobně, jaký máš ty, aby prostě visely a nesmím si jich dotýkat. Jo, a to teď udělám, protože mám koncept v hlavě. To znamená, já se hodně inspiruju, ale nikdy nekopíruju. Nikdy nekopíruju jedna ku jedné to, co někde vidím, protože to není dobrý. To prostě nefunguje. Já si to vždycky upravím, předělám. Kouzlo třeba s Rubikou Koskou, který jsem dělal pro Jirku Krále na jeho svatbě, taky obletilo internet. Ten originál vznikl od kolegy z Anglie. Geniální číslo. Mně se to strašně líbilo. Podepsaná Rubikova kostka do sklenice, ze které nejde potom vytáhnout. No a já jsem ho předělal a já si myslím, že to kouzlo tak, jak jsem si ho udělal já, ten nápad je jeho. To, že Rubikova kostka s podpisem do skla, to je jeho koncept. Ale to kouzlo, jak já jsem ho poskládal, je podle mě daleko čistší a ještě víc možná atraktivnější pro diváka. A takže jsem to nechal být to jeho, on vymyslel ten koncept, ale vzal jsem si ten koncept a předělal jsem si ho úplně jinak. A to si myslím, že je dobrá cesta, takhle se jako inspirovat a samozřejmě spoustu různých mám třeba teleportaci karty, kterou jsem myslel, těch věcí je strašně moc, mě toho prošlo tisíce a tisíce za těch 10, 11, 12 let, nevím, 20 jsem odstartoval úplně každý den, 20 jsem začal a už jsem neskončil a každý den se tomu nějakým způsobem věnuju.
0: No a teď třeba, když jsi mluvil o té Rubikové kostce, o tom kouzelníkovi z Anglie, tak ty jsi ho teda tím párem musel prokouknout, anebo jsi musel přijít na to, jak to kouzlo funguje?
1: Ne, to je jinak. Takhle, jsou dvě možnosti. Když už máš nakoukáno a přečteno tolik materiálu jako já, tak se podíváš na video, který je určeno pro širokou veřejnost, třeba pro tebe, že rád sleduješ kouzlo, tak pro tebe by někdo natočil ze zahraničí kouzlo. Já se na něho podívám a z 95%, abych nepřeháněl, vím, jak dostilit úplně stejného efektu. Pozor, jedna věc je, že ten člověk může používat různé metody a on může použít jinou, ale dám příklad, jo, bude levitovat člověk a já řeknu, dobře, v hlavě si řeknu, udělal bych to tak a tak a tak. Je možné, že ten kouzelník jiný použil úplně jinou metodu, ale já umím pro diváka je to pořád, že levituje člověk. Jde o efekt. A ten efekt jde docelit různými metodami. Většinou jich je víc. No, takže většinou vím a když nevím, tak jsem potěšený. A stalo se mi to tak rok zpátky, že jsem se koukal právě na nějakou celosvětovou soutěž kouzelníků. To ale nebylo v televizi, to bylo jako DVDčko někde pro kouzelníky. A tam byl jeden, který prostě měl kruh, takovou obruč a teď ji takhle hladil a ona se rozpadala v písek a s tou hudbou mě to připadlo až božsky, až úplně nadpozemsky a to úplně, wow, já jsem měl husí kůži, jak jsem se to pouštěl znova a na sedmi zhlednutí už jsem přišel, tak se to dělal, že jsem to neměl dělat. No ale ten okamžik, když jsem byl kompletně napálený a úplně vůbec jsem nevěděl, tak to bylo krásný, ale stává se to zřídka. No a jinak, jak se ptal, tak se samozřejmě inspiruju a ti kouzelníci, protože jsou profesionální kouzelníci, kteří se živí tím, že vystupují a je spousta lidí, který, nebo spousta, za sto lidí není, ale je hodně kouzelníků, který třeba až tolik nevystupují, ale jsou hodně kreativní. Jo, že třeba neumí až tak dobře dělat ten entertainment, tu zábavu, ale mají strašně kreativní mysl. Takže oni třeba vymyslí ty koncepty, no a potom je prodávají nám kouzelníkům. A to se dá kupovat za dosti slušné peníze, jako pro ně, samozřejmě, ale ono to kolikrát trvá vymyslet něco, že ty máš tu myšlenku, ale někdy třeba, někdy jsou to horkokvašky, že třeba dají na trh něco, co je opravdu ještě nedodělanýho, neodzkoušenýho u publika a to pak moc dobře jako nefunguje, ale pak jsou třeba opravdu seriózní kouzelníci, geniální, který mají třeba 10-15 let něco ve svým repertoáru jenom, mají to tak vyzkoušený a řeknou si, hele, proč nedat tu možnost dát tady ten koncept nebo tady tu rutinu i ostatním kolegům po světě, tak oni to prostě nabídnou k prodeji jakoby to know-how a popřípadně někdy třeba nějakou rekvizitu, když je to na pódium. Takže se to dá takhle i koupit něco.
0: A teď mě ještě prozradit, samozřejmě asi všechny napadne otázka, kolik jako může stát peněz takovýhle kouzlo.
1: Hele, když je to třeba vyučování, protože nejčastěji se teď prodávají věci okolo mikromagie, protože ono je to nenákladný. Řeknu proč. Jeviště, kde hodně lidí, vyžaduje obrovské rekvizity. Jo, já sám takový nějaký mám a to jsou ne tisícové položky, ale statisícové a někdy milionové položky. Jo, jakože to je to, řekněme, co dělá třeba hlavně, co dělají profesionální iluzionisté stageoví, což je třeba Hans Klok, David Copperfield, tady ti velcí jako showmeni, kteří dělají obrovské jeviště pro strašně moc lidí. No a to jsou velké rekvizity, které jsou pro většinu lidí jako i cenově nedostupný, protože to prostě stojí fakt jako rakety. No, potom máš, potom když máme tady balíček karet, tak s tím balíčkem karet, proto se mi to líbí jako univerzální rekvizita. S tím jde dělat mentalismus, jde s tím dělat vizuální věci, jdou s tím dělat matematický kouzla pro začátečníky. S balíčkem karet lze dělat strašně moc věcí a na to jsou různý DVDčka. Jo, je třeba základy míchání, řeknu, jo, když se chceš naučit s balíčkem, tak si koupíš třeba míchání balíčku karet pro začátečníky, jenom říkám ilustračně, není to tak doslova, jo, ale a to si koupíš třeba, já nevím, za 500 korun to DVDčko, kde máš třeba 2-3 hodiny materiálu, kde ti ukazuje, jak máš vzít takhle třeba balíček karet. Jo, a určitě prostě kartu na kartu takhle, tohle je třeba rifle shuffle. Jo, a on tě třeba učí, jak se snímá balíček, že to jde dělat takhle v obou dvou rukách. A to se dá naučit. Samozřejmě, on ti ukáže jak. Ale, a on to umí a vypadá to jednoduše. A on ti ukáže přesně jak, jak máš položit prsty. Jo, třeba ukážeme takhle, tady tohle. To vypadá třeba strašně jednoduše, ale vyžaduje to extrémní cit v prstech. Jo, že takhle ukáže divákovi z druhé strany a tu ukazuju na kameru ty
0: hodnoty. Ano, jasně, jasně.
1: No a oni ti ukážou třeba jak. No a ty mu za toho know-how zaplatíš, ale potom ty hodiny toho cvičení, ty už musíš investovat do toho ty sám, to za tebe nikdo neudělá. No, takže...
0: A ještě jak jsi mluvil o těch rekvizitách, kdybys měl třeba říct, kolik vlastně stojí tvoje jako nejdražší kouzlo, kde skutečně máš nějaký drahý rekvizity, nebo musel si na to nakoupit věci?
1: Určitě půl milionu.
0: Půl milionu.
1: A to je, to říkám odhadem, jako mám jednu velkou iluzi, která je jako taková high-techová, kde jsou obrazovky a jako projekce a objevou se tam lidi, můžou mizet a můžou se tam dít šílené věci. To spíš bych řekl i víc. Je stále.
0: No,
1: je
0: víc.
1: Ale na vývoji této iluze, to není jako, je to rekvizita, ale jako my to bereme odborně jako iluze, protože to je velká věc a je to na jeviště, takže je to iluze. A na tom vývoji jsem se podělal já právě i jako, že jsem tam nějaký myšlenky, nápady, ale nevyrábil jsem to. Prostě to, na to jsou firmy, které se tím zabývají a je to konstrukčně dosti náročné. No. Proto to jsou taky peníze. A hlavně nedělá se to sériově. Jo, vyrobí to třeba jenom jeden, dva kusy. Jo, takhle se vyráběla jenom jedna pro mě. Takže jako je to samozřejmě drahý, ale na druhou stranu řeknu to, jak to je upřímně. Jo. Na tom pódiu jde dělat hodně věcí, ale tím, že vlastně jsou diváci, i když jsou třeba kousek od pódia, ale furt je tam nějaká ta vzdálenost, nějaká ta bariéra, nějaká hranice, je tam ta stage, kde je jenom ten performer a hranice, kde začínají diváci, je tam ta hranice. Diváci jsou absolutně nejvíc okouzlení právě z mikromagie, že vezmu prostě balíček karet, který oni si můžou ohmatat, kdykoliv se na to můžou sáhnout, že mají ten přímý kontakt se mnou a je to takový víc autentický a jako když jim něco ukážu, tak to, i kdybych nechal zmizet, já nevím co, auto na pódiu, tak to oni si řeknou, no tak to tam nějak udělal, no tak na pódiu tam tma a to, ale když to takhle udělám v jakýchkoliv podmínkách, ve dne, v noci, z 20 cm, s jejich kartama třeba, klidněji, tak prostě tam ten prostor pro ty spekulace je daleko menší a o to, ale oni to dokážou víc ocenit. Takže nejpopulárnější forma magie za posledních 10 let je mikromagie. A to nejsou jenom karty, to jsou mince, prstinky, bankovky, jak jsi viděl, rubikové kostky, spousta věcí. Ale jsou to drobné předměty, které vyžadují sleight of hand, jako vzoručnost prstů, no.
0: Super, super. No, my tady před sebou máme ten balíček karet, tak mě napadá, jestli třeba i s ním máš nachystané nějaké kouzlo.
1: Mám, ale to se nechám na závěr s kartama. Teď můžu ukázat právě, protože za posledních 3 až 5 let je ve světě mezi námi kouzelníky boom s rubikovou kostkou. Jo, jakože to je, mě to samotného fascinovalo, když jsem se to vůli tomu, abych se naučil kouzlit s rubikovýma kostkama, tak jsem se, já jsem totiž nikdy předtím neuměl skládat rubikovou kostku, takže jsem se to učil podle různých tutoriálů na YouTube a tak možně a jako mě to ohromilo, jakože to je neuvěřitelný hlavolam. Jakože, ale myslím si, že každý by si to měl zkusit. Zkoušel jsi někdy složit rubikovou kostku?
0: No, zkoušel, no.
1: A složil?
0: Ne.
1: No, klasa. Ale pro takový jako jsi ty, protože hodně lidí to zkoušelo, ale nesložilo. Mám právě jedno perfektní číslo, škoda, že ho nemám tady, že mám oloupaný nálepky z rubikové kostky a já je potom během 2 sekund jakoby v pytlíku je nasypu s tou kostkou prázdnou, oloupanou a zatřepu a ona se divákovi do ruky takhle poskládá, je složená. To je jako, protože když jsem se ptal diváku, umí a jak by to dělali, když neznají algoritmy, tak vždycky nad párou bych odloupal ty nálepky a potom bych je přelepil. A to říkali tak často, až mě právě napadlo tohle. No, nicméně, máme tady rubikovou kostku, asi to jenom kousek posunu.
0: Určitě.
1: A rubiková kostka je hlavolám, který má strašně moc kombinací. Já se pokusím, mimochodem věděl bys, jaký je světový rekord složení rubikové kostky?
0: No já jsem ty videa zrovna viděl, to jsem teda fakt jako obdivoval, ale myslím, že to je jako v řádu sekund.
1: 3,4 sekundy, 3,6 nebo 3,4 sekundy, což je jako masakr. No. A my se teď na něco podíváme, odpočítáš mi to, jo? Od 3.
0: Dobře, dobře, jenom prozradím pro diváky, kteří nás mají případně v uších, že držíš v ruce vlastně zamíchanou rubikovou kostku, ještě teďka pořád mícháš barvy a strany, to znamená, klidně ti to teďka odpočítám, jak budeš připravený.
1: No dobře, tak pojď.
0: Tak 3, 2, 1, teď.
1: Dan.
0: Takže vypadá to, že jsi zautočil na světový rekord.
1: Jo, jo, jako tohle mrknutí oka, řekni sám, ale je to samozřejmě taky iluze. Ta kostka je úplně obyčejná. Tohle vyžaduje obradový skill a učil jsem se to fakt, jakože fakt dlouho. A popravdě tady jako musíš mít hodně hbitý prsty a udělat strašně moc operací za krátkou dobu, aby to takhle rychle složil. No.
0: Ok, kostka vypadá, že je funkční plně.
1: Jo, jo,
0: takže.
1: Jo. Je. Super. Ale fakt... Začal jsem díky rubikové kostce mít rád hlavolamy. Jakože zase je to trošku... Podle mě i hlavolamy jsou tak trošku magie. A matematika taky. Protože já jsem studoval strojní inženýrství původně a matiku jsem dřív neměl rád, ale poslední dobou matiku začínám vnímat jinak a myslím si, že je to taky zajímavá věda.
0: Hmm. No, určitě je, no, tady zase přidám možná trošku, já jsem zrovna matematiku pak taky studoval pár let a skutečně myslím si, že zbytečně moc lidí k tomu má ten odpor, je to asi podle mě nejneoblíbenější předmět na školách, na základce, na střední a tak, ale když se do toho jako člověk dostane, tak je skutečně jako velice zajímavá a je to fakt jako věda, není to jenom počítání, tak jak by se mohlo zdát, ale je to hodně zajímavý. No já se teda zeptám, jaký je vlastně tvoje nejoblíbenější kouzlo?
1: Nejoblíbenější kouzlo, když to rozstřídím podle kategorii jeviště, mikromagie, protože takhle to jako asi musím rozstřídit, tak nejoblíbenější kouzlo na pódiu je levitace divačky. A když to vezmu z toho parketového vystoupení, který dělám třeba tak maximálně pro 50 lidí. Parketové vystoupení, to je něco mezi velkým jevištním a mikromagií. Ten koncept toho, že je stejný jako na podiu, tedy já jako kouzelník stojím před celým publikem, třeba před 50 lidma a bavím je všechny v jeden okamžik. Nicméně u mikromagie ne. U mikromagie mezi těma 50 lidma přijdu k jednomu stolu, třeba pro těch 5 lidí na 10 minut ukážu nějaký šup, šup, šup vizuální pecky, třeba 10 minut a jdu k dalšímu stolu. Ano, takže parketová magie je taková, že jako menší pódium, já říkám, tak tam právě miluju

0: to je tak dobrý, že to platí úplně na všechny. A hodně oblíbený mám roztrhání novin, který se během sekundy zase back in time vrátí do jednoho kusu, a to jsem dělal, myslím, že jo, dělal jsem to i v Československu má talent, a to je jako taky to je takový jako rychlý a vizuální. Já mám rád buď to mentalismus, že o tom musíš strašně přemýšlet a je to neuvěřitelný, anebo mám rád vizuální věci, které prostě to oko vidí, kdybys byl slepý, že se něco přemění, zmizí, objeví, takže to mě baví. No a obecně, kdybych měl říct úplně nejoblíbenější, tak je to určitě něco s kartama, ale protože jich umím asi 1000, tak nechtěj po mě vědět.
1: A dokážeš ti vůbec si užít vystoupení nějakého jiného kouzelníka?
0: Ano, protože... dokážu, dobrá otázka. Ne, že by se mi podařilo, poštěstilo až tak často vidět kouzelníka naživo, ale právě, že protože manželka je taky kouzelnice a má jako svoji základnu fanoušku taky, takže my máme vlastně, my sdílíme, my to nebereme ani jako naše povolání, my to bereme jako naše poslání a naši radost, tak tím, že sdílíme tuto vášeň společně, tak si občas někam zájdem. Byli jsme třeba v Německu na Ehrlich Brothers, což jsou tam jako fenomenálně známí kouzelníci, milovaní, to je, já bych to popsal, no to je možná přehnaný, jako Karel Gott byl u nás, ale jako hodně je mají rádi. Tak jsme byli, to byla obrovská show, to bylo moc pěkný. Chtěli jsme teda před covidem do Vegas na Davida Copperfielda, aby jsme ho ještě zažili, když ještě teda pořád aktivně vystupuje, a taky na Chrise Angela, což je kousek od sebe, což prej stojí rozhodně za to, takže tyto dvě, ve Vegas jsme ještě nebyli. A pak jsme byli taky v Blackpoolu na celosvětovém srazu kouzelníků a tam byly legendy jako Max Maven, mentalista, s kterým jsem si povídal, nebo Lance Barton, velmi známý kouzelník, který dělal pro britskou rodinu, kouzlil právě s hrdličkama, to jeho vystoupení s hrdličkama, nádherný zážitky, a bylo tam několik vystoupení, které jsem viděl, který opravdu světová špička, a je to krásný se na to dívat. A taky jsem se bavil s tím nejúspěšnějším vystoupením, s italským kouzelníkem, kterého jsem do té doby neznal, a to jsem měl Lucy Kužice, všichni jsme tleskali jak blázni celou dobu, prostě jsme čekali, až bude pauza, bylo nějaký vyvrcholení, až bude pauza, aby jsme mohli tleskat, nám se chtělo furt všem tleskat, to jsem nezažil, a přitom pro mě to bylo jako takový, mám tam jít, nemám tam jít, tam byly jako vždycky jako sekce vystoupení, a říkám, jo, tak na to půjdem, a bylo to lepší, než jsem si mohl představit v tom nejdivočejším snu. Bylo to neuvěřitelný zážitek a já jsem se s ním potom právě venku, jsem byl na pauze, nadechat se vzduchu čerstvého, a bavil jsem se s ním. Ad jedna jsem se s ním bavil, kolik mu je, a já myslel tak 50 a bylo mu asi 65, tak to mi spadla čelist. A za druhé jsem se bavil, jak na tomto vystoupení dlouho pracoval. Já jsem se pak díval na nějaký dokument o něm, že je perfekcionista, že opravdu je dříč, a on mi říkal, že to je jeho celoživotní dílo. Takže se není čemu divit. Prostě on piluje jednu věc tak dlouho, až se z ní stane diamant. Jako to vystoupení, na něho nikdy nezapomenu, to bylo skvělý. A bylo hodně inspirovaný, bylo i to, že se tam děli ty vizuální věci, že bylo nápaditý, originální, to je super. Ale bylo i, že hodně do těch že tam bylo hodně zapojený třeba i filmová tematika, že tam byl třeba Shrek nebo jo, něco, co všichni znají, a třeba se to v někoho přeměnilo, a on dokázal dělat takový věci neuvěřitelné na tom pódiu, že jsme pak všichni stáli a tleskali ve stoje a dlouho. Fakt to byl zážitek, wow. Takže doufám, že takový nějaký budu mít, až pojedu třeba do Vegas. No. Takže je to krásný se takhle podívat i na někoho jiného, ale já se rád třeba podívám, i když přijde fanoušek, kluk 12-13 let po vystoupení a chce mi ukázat kouzlo, já se rád podívám i na to a rád ho třeba pozbudím nebo řeknu, hele, dobrá práce, pokračuj dál. Měli jsme vlastně takový projekt pro mladý kouzelníky na internetu, že se tam mohli přihlásit a dělali jsme živý vysílání s nima, a jsou tady i hodně šikovní děti a je potřeba je v tom podporovat.
1: A viděl jsi třeba někdy nějaký kouzlo, kde jsi vyložený měl problém přijít na to, jak to ten kouzelník udělal, určitě, že jsi nad tím tápal?
0: Určitě jo, protože těch videí vůbec na internetu, jako takhle naživo vlastně taky, jo, protože ono takhle, z videa je vždycky jednodušší přijít na princip kouzla, jako pro mě určitě, a pro diváky, když to kouzelník špatně natočí, někdy něco taky můžou postřehnout, protože video je smyčka, video si můžu pustit znova, znova a znova. Když na živém vystoupení udělá kouzelník úplně nějakou drobnou chybičku,

0: to nevadí. Protože to lidské oko v reálném čase není schopno pochytit prostě všechny ty věmy. Jo, ale když si to takhle zblízka natočí někdo kamerou a teď to po framech doma, to jako samozřejmě ta technologie je v něčem dobrá, ale já vždycky říkám, jakože nám pomáhá šířit marketing, protože vlastně když kouzelník natočí video, tak ho dá třeba na YouTube nebo na Instagram, kamkoliv a je to reklama. Jo, jako samo o sobě to video je reklama. Já mám nejradši videa, kde kouzlím pro lidi. Ne jako takový to, že si stoupnu doma někde a natočím kouzlo. Jo, to říkám, to je sice pěkný, ale ty lidi chtějí vidět ty emoce, ty reakce od těch skutečných lidí. Takže a právě mám takovou myšlenku, jak se teďka oživují ty vystoupení, že budu víc nahrávat. Ty videa z těch mých reálných vystoupení. Mm-hmm. Jo, a že potom s povolením těch lidí to budu dávat různý party jako takhle na internet, protože to nejvíc zajímá lidi.
1: No, když jsi zmínil ten YouTube, tak nevím, jestli jsi to tam někdy zahlídl, mm-hmm. nebo jestli jsi to zaznamenal, ale nicméně objevil se tam nějaký kanál, nějaký kouzelník, který vlastně vystupoval s maskou a ten naopak odhaloval různá ta kouzla. Byly to takový ty větší, spíš ty jevištní vystoupení. Tak jak třeba na to koukáš ty? Není to škoda?
0: Je to velká škoda, protože teda on to tvrdí tak, že zaprvé teda on ten pořád to vzal a natočil kvůli penězům, protože dostal nabídku, kterou on neodmítl. Nicméně já jsem dostal, protože vystupu pro různý lidi a dostal jsem už i zajímavé jako nabídky na peníze, že hele, dám ti tolik a tolik, když mi prozradíš, jak funguje tohle, mě to fakt zajímá. Neexistuje. Jo? To prostě, já říkám tak, že velká část toho umění, kterými se zabýváme, je i to tajemství. Jo? A pokud, tak jak je to ve filmu Dokonalý trik, což se mi strašně líbí, že jak ukazuje ten kouzelník tomu chlapečkovi to kouzlo s tou mincí, když jim prozradíš, ztratíš zájem. A to je svatá pravda. Pokud ti řeknu, jak ty věci dělám, tak si řekneš, aha, no jo, no a tím to končí. Ale prostě tím, že tě to třeba po vystoupení, že si řekneš, jak mohl ten člověk levitovat, jak to mohlo zmizet a budeš o tom přemýšlet, tak je to prostě v podstatě naplnění toho umění, že ses pobavil a zároveň to v tobě něco zanechalo. Když to tady tohle odhalování, on teda to potom objasnil, protože se prasklo na to, kdo to byl z kouzelníků, přišel se. A on to teda jako vlastně se snažil otočit v dobro pro nás kouzelníky, teda, že jako nás chtěl donutit posunout se dál. Nicméně nemyslím si, že to bylo dobrý tah. Nemyslím si, že to byl dobrý tah. A na druhou stranu, jako nechci být, já bych tohle nikdy neudělal za žádný peníze, ani kdybys mi dal miliardu třeba dolarů. Neudělal bych to, protože mám takový respekt a úctu k tomu řemeslu a k tomu umění, že bych tohle neudělal a hlavně jako my kouzelníci současní, tak jak říká jeden americký kolega, my stojíme na ramenou gigantů, kteří prostě tvořili před náma a vymýšleli a na jejich zkušenostech a tvrdé práci. Takže prozrazovat něco. Pokud si něco ty vymyslíš, nějakou iluzi, která bude zcela tvoje originální, tak si ji prozrať. Je to tvoje hloupost. Ale prozrazovat cizí práci, to je prostě, to je špatně. Tak kdybys měl nějaký firemní know-how, já ti vlezl do kompu, vyfotil si to a dal to na internet zdarma. Je to krádež. No, takže tohle nemám rád.
1: A prozradíš, kolik ti nabízeli za to kouzlo?
0: Hele, jako v řádu tisíců určitě, jako dost, jako, protože já mám takový kouzlo, kdy to jsem dělal v televizi, že vlastně podepsaná diváková karta zmizí a pak se objeví, mě jde kouř z pusy a teď to teda, teď jsem to úplně stopl, jo, protože do pusy dávat karty v téhle době jako není dobrý.
1: To je ideální.
0: To vůbec není dobrý. Já jsem rád, že se tam dostanu, že si udělám test, že jsem jako negativní a nic do pusy nestrkám, no, takže žádný karty. Takže to a to je tak dráždilo a i tu vidličku, že furt, já ti dám 10 000, jak mi to prozraje. Tak říkám, ne, ani za 20, ani za 50, ani za 100. Prostě ne. To je prostě, to není o ceně, to je o přístupu k té dané věci, že prostě si nemyslím, že to je správný. Jo. Nemám nic proti tomu, když prostě dítěti ukáže úplně něco úplně primitivního, něco úplně blbýho, jednoduchého, aby se ho třeba namotivoval. Proto třeba říkám, že i ty YouTubeové kanály, kde právě dělají takový ty úplně jednoduché věci, což profesionální kouzelník by neměl mít ve svém repertoáru, pokud to dělá dobře. Já teda určitě to nemám ve svém repertoáru takové věci, tak mě to nevadí, že tím třeba můžou přinést do našich kruhů nějakou tu novou mládež, jo? Protože ono zase, když se to tajemství chrání až jakože moc, tak to taky není dobrý, protože potom se tam nedostaneš a kouzelníci by nebyli. Nicméně věci, co jsou jako na trhu, jako že se prodávají pro profíky a podobně, nebo takový lepší kouzla, který vyžadujou, totiž takhle. Já odděluji ty, co mají ryzí zájem stát se kouzelníkem, a jenom o takový ty lidi, co chtějí jenom vidět jak a jdou od toho pryč. Hmm. Tak takový člověk, který vlastně má jenom to chce vidět, teď mi to rychle ukáže a pak už mě to nezajímá, tak takový se k tomu nesmí dostat. Člověk, který má opravdu zájem a už vynaloží nějaký úsilí, že třeba nechce být profík, třeba to chce mít jako svý hobby a takových je většina kouzelníků, že to mají jako svý hobby, to je v pořádku, jo? Jako to neznamená, že něco míň, ale takový člověk samozřejmě si můžu mu nějak pomoct a dělám to. Jo, mám takový děti, který už třeba sleduju na Instagramu, že třeba rok, dva kouzlej, snaží se, prostě pracujou, vyrábí si rekvizitky a když mi něco napíšou, tak jim třeba pošlu, že třeba nějaká mince, jinky by rozbírky, jak jim to pošlu, nebo jim poradím, jo, to s tím nemám problém, ale pro takový ty jenom zvědavce, co jenom chce vědět, tak takový člověk by se k tomu neměl dostat. Vím, že to nelze zařídit, ale neměl by se k tomu dostat.
1: No a ty sám máš taky děti, tak nabízí se vlastně otázka, jestli pracuješ s nima tak, aby šli v jejich šlépích. Mimochodem vlastně zmiňoval si, že i manželka je také kouzelnice, takže budou po vás, nebo jak to vypadá?
0: Já doufám, že jo, protože za mě je to krásné povolání. Je to trošku výzva, je to hodně cestování a jsou tam pořád i nějaké předsudky vůči kouzelníkovi, ale já mám takový to, že vždycky odjíždím a ty lidi jsou na mý straně a prostě a vracím se, jo, jakože se vracím pořád k těm samým lidem dokola, se potkáváme už prostě, jednou je potkám v Olomouci, po druhé v Praze, prostě jsou svatby, oslavy, firmní večírky a je to strašně fajn práce, právě protože potkávám zajímavé lidi, ale hodně zajímavé lidi, ke kterým bych se třeba normálně nedostal. Jo, takže je to, a já mám rád výzvy a třeba já nevím, si řeknu, hele, už i třeba to Československo má talent, byla výzva, jo, takže jako připravit se, zbavit, protože já jsem dřív býval hodně jako trémista, já jako nechápu vůbec, jak tu práci můžu dělat, jo, protože já jsem třeba před davem lidí, kde jsou 3000 lidí a jsem už v pohodě, dá se, všechno se dá zvládnout, všechno se dá naučit, ale třeba na základce jsem takový nebyl. Jo, že jsem spíš nechtěl být středem pozornosti, jakože mi to nedělalo dobře, když byl nástup, já nevím, na předávání nějakých cen ze sportu nebo něco, tak já budu stát, tam budu sám je koukat ostatní, jo, jakože a teď prostě to vyloženě, jak jsem se transformoval a prostě naučil jsem se mít rád tu pozornost, mně se ta práce fakt líbí a byl bych rád, aby děti v tom pokračovali, dělám pro to maximum, třeba klukovi, synovi, jsme dali k Vánocům, jeho první kouzelný kufříček jsem mu vyrobil, prostě udělal jsem mu tam fotku, vzal jsem jeho tvář a ve Photoshopu jsem mu přidělal tělo malého kouzelníčka s pláštěm a s čepicí z bradavic a vyrobil jsem mu tam rekvizitky takhle pěkně a trénuju to s ním, takže trénujeme, no a teď vlastně dva dny zpátky jsme s dětma se cvičili vystoupení, protože to je poslední rok, kdy oba dva budou ve školce, protože potom syn jde vlastně do školy. Tak je to poslední rok a bude konec roku, tak jsem si s nima připravil takovou show na 40 minut pro jejich spolužáky a bylo to pecka. Byl jsem dojatej, protože byli strašně šikovní a hrozně mě to překvapilo a dojalo nás oba dva s manželkou, takže to je pěkný. Chtěl jsem jim dát taky okusit ten pocit toho, že jim někdo zatleská, že jak se právě, jak, oni se teda klanějí nádherně, jak se poklonit po kouzílku a chtěl jsem jim to dát okusit co nejdřív. A teď byla ta správná doba, že jsou tam ještě naposledy pohromadě, že bude konec školního roku, že už mají ten věk, 4 až 6 roku a nakonec jsem s holčičkou udělal právě její levitaci a to byli úplně všichni páva. A naštěstí to mám natočený, protože to je pěkná vzpomínka. Třeba to dělat nebudou, ale pokud to budou dělat, tak jim potom pustím za 20 let, hele, a tady ve 4 si první vystoupení mám ho natočený. Tak jsem byl dojatý a jsem rád, že je to těšilo dělat, že je to bavilo a viděl jsem na nich, že si to užívají, takže třeba to budou dělat, chtěl bych, ale nebudu je nutit. Tomu se nedá nutit.
1: A pokud bychom to teďka zobecnili a od těch menších se přesunuli i k těm větším a dospělým, tak jak bys třeba zhodnotil české kouzelníky? Jak na tom česká kouzelnická škola?
0: Tak takhle, jsme malá země. Když to posoudíme třeba s Amerikou, nebo porovnáme s Amerikou, nebo s jinýma státama, kde je daleko větší jako počet lidí, tak samozřejmě těch kouzelníků tady není až tolik, ale je jich relativně jako dost. Jo? Já bych to rozdělil na, tak jak jsem říkal předtím, jsou profesionální kouzelníci, to znamená, to jsou lidi, kteří mají kouzla jako jediný, nebo vystoupení jako jediný zdroj obživy. To je profesionální kouzelní. Potom jsou ti hobbysti, kteří třeba i vystoupí třeba na nějaké obecní slavnosti nebo na nějakým, já nevím, pro kamaráda třeba na jeho oslavě i za nějakou úplatu. Mm-hmm. Nicméně mají své standardní zaměstnání, kam každý den dochází. Takže to nemůže být profesionál, že, když se s tím neživí. No a já bych to rozdělal tak, že tady je trošičku víc těch, co to mají jako hobby. Ale to neznamená, že mají menší vášeň jako já. To určitě ne. To jsou lidi, kteří to taky milujou. A potom ti, co mají jako profesi, no já nemám přesný přehled o tom, kolik nás tady je, ale odhadoval bych to, jako na Slovensku jsou na tom ještě hůř. Mm-hmm. Tam jich ještě míň. Ale roste teďka jako nová generace kouzelníků, si myslím, to jsou takový ti náctiletí, třeba řekněme do 20 let a jsou strašně šikovní někteří. Fakt jako mají velký skill. Teď jde o to, jestli je to za A nepustí, třeba kvůli holce nebo jo, klukovi. Je tady to, jestli budou moc umět přeměnit to, co umí, v ten biznis, protože ona je to show, biznis, a není biznis bez show a není show bez biznisu. Jo. Prostě tam je strašně moc faktorů, jestli se tím budoucnu budou živit nebo ne. Nicméně řekl bych, že situace je dobrá a je tady určitě pár dobrých kouzelníků, kteří jako dělají čest svému jménu. Takže jako si myslím, že se nemáme za co stydět. Jsme malá země, není nás tady tolik, kolik by mohlo být, ale máme 10 milionů lidí a když se zeptáš tisíce lidí, kolik znají osobně jako přátelský nějakého kouzelníka, tak jako není to instalatér nebo elektrikář nebo obchodník, prostě co dělá vícero lidí. Kouzelník je dosti specifická oblast a je nás jakoby málo, ale ne zas tak málo, jak by si někdo mohl myslet. Jako třeba máme seskupení, jmenuje se Český magický svaz. A já nechci úplně kecat, neznám ty čísla, ale tam jsou nejenom kouzelníci profesionální, anebo ti hobbysti, ale jsou tam i příznivci kouzel, kteří třeba rádi jezdí na naše festivaly, jo, že třeba jednou za rok se dělá nějaké setkání, nějaký festival, kde jsou přehlídky kouzelníků a různý třeba akce i pro děti a tak dále. Takže jsou tam i kamarádi, co se kamarádi s kouzelníky a baví je to jenom sledovat, i když oni sami nic nedělají. Takže a tam jsou stovky v tom sdružení, stovky takových lidí. Takže kouzelníků tady budou v řádu desítek, co se týče, kolik z nich je profesionálů, který se tím živí, já si netroufám říct, řekl bych, že třeba 10 možná, ale nechci kecet, něco takového to bude jako plus, minus nějaký procenta.
1: A tobě třeba ta televizní soutěž Československo má talent pomohla do toho světa profesionálu, nebo už se s tím živil před tou soutěží?
0: Já už jsem se s tím docela dobře živil, no docela dobře, dobře jsem se s tím živil předtím, nicméně mě to strašně pomohlo profesně v jiné části, než by si možná myslel, protože mě se strašně potom, já jsem to marketingově dobře uchopil a měl jsem extrémní poptávku. Tudíž jsem si mohl říct větší honorář, ale já jsem to využil. A několik let, ještě 2-3 roky po tom talentu, jsem strašně moc investoval, proto jsem si mohl dovolit koupit takový velký iluze, proto prostě mám mikrofony kvalitní, kostýmy a tak dále, proto jsem mohl si dovolit investovat. Takže já jsem sice si zvedl trošku honorář po tom talentu, protože ta poptávka byla šílená, ale na druhou stranu jsem to zpátky vrátil jakoby těm divákům. Jo, že jsem prostě zainvestoval i do vozového parku, protože když koupíš velký iluze, tak musíš koupit dodávku, protože to už v osobáku nepřevezeš, víš? A takhle jsem jako v tomhle mě to pomohlo. A samozřejmě taky se mi potom jednoduše dělá marketing, protože lidi nějakým záhadným způsobem si mě jako do dneška z toho pamatuju. Jako už je to, já nevím, 5 let a prostě já to nechápu. Mě lidi vidí třeba jednou a pamatuju si mě, že mám asi nějaký zapamatovatelný ksicht, nebo já nevím. Nevím si to moc dobře vysvětlit, ale prostě oni mě, včera jsem zrovna právě byl mě a manželce po náročné práci, kdy jsme dělali na zahradě, za odměnu koupit nějaký gyro se zeleninkou. A stál jsem tam, právě jsem měl respirátor a taky, a to se mi stává, oni mě poznávají v tom respirátoru. A to mě hlava vůbec nebere. A mě to jako poprvé, když jsme to začali nosit povinně do obchodu a prodaváči, jo, to jste ví, tak mě to až vyděsilo. A oni prej sledujou, že prej jsem zapamatovatelný podle gest. Já jako nechápu. A no a to mi říkala i ta slečna toho gyrosu. Podle těch gest. A já, jaký gesta, jako, já jsem normální člověk. No takže mi to pomohlo, že mě lidi poznali, že mě poznávají a v rámci marketingu, takže jsem moc rád, že jsem tam šel.
1: Tak no, taky záleží možná, jak si platil, jestli jsi vytáhl 10 korunů spoza ucha, nebo ze stovky si zatřepal a měl z tisícovku. No,
0: to jsem
1: tak
0: dělával právě dřív na benzínce takový fory, že jsem právě třeba tady to množení bankovek, tu iluzi, že jsem to udělal, pak jsem ty peníze dal. A to není dobrý. Oni si to tebe nevezmou, protože na to koukají a tak nakonec vždycky platím kartou, jo, protože oni prostě, jak vidějí, že se stovka změní v dvoustovku, tak ona si od tebe tu dvoustovku nemůže vzít, protože ona se bojí, že ta prodavačka že je falešná, že? A není.
1: Takže zpětně vlastně vůbec to nehodnotíš nějak špatně?
0: Ne, já s tou soutěží mám dobrou zkušenost. A právě proto vlastně jsme tam šli, já jsem tam byl 2016 a s manželkou jsme tam byli, já jsem tam byl jako opora, ale jako i technický konzultant a tak, tak jsme tam byli 2018 a taky perfektní spolupráce, profesionální tým lidí a i jsem s tou produkcí, že to jako by hlavně spadá pod televizi, jo, tak jsem s nima dělal několik jako uzavřených velkých akcí, ne jako do televize, ale jiných projektů a jsou to těžcí profíci prostě a mě se s takovými lidmi dělá strašně dobře. Samozřejmě, pokud jsi tulpas a vlezeš tam, tak tě zase naopak, tak půjdeš ven a budeš mít obrácenou jako
1: to image,
0: než, no, image, než bys asi chtěl, jo. Proto, takže, když to děláš dobře a jsi normální, tak ti to pomůže. No a když tam vlezeš a buď to jsi moc namyšlený, nebo tam uděláš, nebo nejsi dobrý zpěvák, nebo kouzelník, nebo něco, tak dostaneš prostě čočku a může tě to ublížit a to není příjemný. To si dovedu představit v dnešní době, když je všechno na internetu na věky věku, či si to a furt to někdo se stříhává do nějakých kompilací a to jako není, ne. Lidi by si měli hodně dávat pozor, do čeho lezou a dávat pozor na to, co dávají na internet, protože je to tam na pořád a v dnešní době to vidím jako největší zbraň. I sám o své děti strašně kontroluju, na co se, když už se mají, že jo, taky tablet třeba nebo to, určitě jim to na nějakou dobu na den třeba dám, ale strašně si hlídám, na co se koukají. Třeba můj syn, my jsme ho před první třídou, protože on byl takový zvídavý, tak jsme ho naučili počítat, umí psát všechny čísla, všechno. A potom, že se chce jako naučit číst, protože ho furt ročilo, on se, tati, co je tam napsané a co je tam? A říkám, Danielku, všechno prostě ti nemůžu číst, já už vůbec ne, když řídím, jo. No tak se chtěl naučit číst, no a tak si tam stáhl apku, a my jsme ho to naučili písmena, naučili jsme ho slabiky, no a pak si tam stáhl apku, že tam slovíčka, že si trénuje, on normálně v 6 letech plně čte. Jo, takže i na něco ty technologie jsou dobrý, ale tady na to, mě osobně to pomohlo a jsem za to strašně rád. Nicméně může se stát nějaká, prostě nějaký fail nebo něco a to jsem takhle, já jsem dělal živý vysílání a mohl se tam pokazit cokoliv, u mě i u Kelly, jo, a to je prostě riziko, ale nám to teda vyšlo, při nás stáli všichni svatí, nám to vždycky všechno vyšlo, takže jako my jsme té přípravě dali 1000%, to jako, ta příprava je nejhorší, prostě musíš přijít s něčím novým a oni taky samozřejmě to vědí dopředu, co tam chceš dělat a taky jsou, jako můžou být trošku vybíraví, že řeknou, hele, nemáš tam něco jiného a jednou, na jedno kolo, nevím, jestli u mě nebo u Kelly, to bylo asi 6 verzí, jo, nemáš, jo, tak tohle tamhle, ale 6. věc, jo, jakože, a tam ty ostatní věci byly za mě taky dobrý, ale prostě režisér třeba řekne, že se mu to nepozdává, že by chtěl něco takového makového, takže musíš být pružnej, nesmíš mít s ničím problém. No jakože nebýt namyšlený, říkat, to dělat nebudu, nebo to ne. A jinak ty lidi jsou příjemní, fajn, a kdykoliv je potkám, tak si s nima rád sednu, pokecám, podám ruku, nemám s tím problém. Takže já mám na to jenom dobré zkušenosti. Byl to velký psychický tlak, ale stálo to za to, protože jakoby tu kariéru to ona běžela, ale jakoby to vystřelilo úplně někam jinam.
1: Ještě no. Mhm. My ti ještě vodu určitě doplníme hnedka, jak si děkuju. Dáš. A já se ještě rovnou zeptám možná, co se týká nějakých neúspěchů. Co třeba nejhoršího se ti stalo během vystoupení? Anebo pokud to vztáhneme skutečně, že se ti třeba někdy něco nepovedlo, jak na to třeba reaguje to publikum?
0: Hele, kdybych řekl, že se nikdy nic nestalo, tak by lhal. Protože každý musel... Pokud někdo řekne, že se mu nikdy nic špatného nestalo, a je to pravda, tak nemůže mít dobré zkušenosti. Ten člověk neskouší nové věci, prostě si něco udělá, co je 100% safe a neskouší nové věci. Jo, samozřejmě mi to kouzelník to musí mít vždycky natrénovaný, ale ty nikdy nevíš, co udělá divák nebo co se stane vůbec. Jo, třeba já jsem měl největší faily s ohlubičkama, s hrdličkama. Jo, prostě ať jsem je trénoval doma pořád a pořád, tak jsem měl před sebou třeba 1500 lidí. A já mám takový číslo, to je taky moje zrovna autorský, teď jsem si na něj vzpomněl, protože na jevišti už jsem nestál dlouho. nebylo. A myslím si, že jenom tak nebudu, protože to je pro velký masy lidí. A mám televizi na stativu, kde probíhají určité věci a já interaguju s tou televizí. Například mám tam třeba video se svým manželkou, ona něco drží v ruce a já to vytáhnu takhle, chytnu před tu obrazovku a vytáhnu to z té obrazovky a jí to zmizí z ruky a já to vytáhnu prázdnou rukou. A mám tam na konci, že vlastně tam je galerie, něco jak máte tady pěkně galerie a je tam krásný obraz hrdličky a já ho chytnu, vytáhnu z té televize, ukážu z obou dvou stran a potom jenom s ním tak hodím a ten obraz zmizí a vyletí z něho vlastně ta hrdlička živá ven. No a přestože byla trénovaná, aby vždycky obletěla a vrátila se, tak prostě ne. Jako několikrát se stalo, že prostě uletěla, ne jako pryč, to ona ne, ale do diváku a nebo je třeba po to.
1: Jo. No.
0: Jako, ale to jsou věci, když děláš se zvířatama, které úplně prostě neovlivníš, no. A proto, ale podařilo se mi potom najít takový drobný vychytávky, jak krmit, jak před vystoupením nejpozději dát vodu a zrní a tak. A ono to funguje a je to daleko lepší. A taky já mám dvě a oni jsou stejný. A ta jedna je, ona je taková jako slabší na to vystoupení, jako ona dělá tady ty blbosti a ta druhá je dobrá. Jenomže já jsem vždycky přišel, a protože já chci mít dvě, aby nebyly smutný. Jsem vždycky přišel, vzal jsem si jednu do takového převozního speciálního boxu a tu druhou jsem tam nechal a pak jsem je dal k sobě po vystoupení. A vždycky, když to bylo to špatně, říkám, to je ale úplně minulý, už to bylo dobrý. Tak jsem si je potom poznačil a studoval jsem je. Protože oni jsou nerozoznatelný. Jo. A já jsem přišel na to, že ta jedna to dělá dobře a ta druhá je fakt na tom blbá. To prostě se nedá jinak říct, co jsem nevytrénoval. No, takže takový faily třeba maximálně se zvířátkama, jinak nic jako úplně zásadního. A když se něco stalo, že se něco utrhlo nebo tak, tak to je další vlastnost kouzelníka, která je velmi nutná a to je být dobrý v improvizaci. Ale ono to nejde úplně naučit, to máš v sobě a ty si taky, když už děláš na nějakém čísle, tak ty musíš dopředu myslet, že tohle se může, nemělo by, ale může se to utrhnout, odletět, co udělám, když se to stane. A už si musíš skládat do hlavy. No a potom je to na tvým kumštu, jak to dokáže zahrát. A kolikrát, dvakrát v životě se mi stalo, že z průšvihu, jak jsem ho zahrál do autu a zaimprovizoval, se staly buď to gigy, které jsem používal dál už jako formálně, jako naučený, že jsem je dál používal, anebo z toho vznikly vylepšení třeba té rekvizity a podobně. Takže jako důležitý je, aby divák nikdy nic nepoznal a musím zaklepat, jo, jednou jsem si prořezal prst nožem, jednou, jo, tak to poznali. A to neukecáš, ale jednou jsem si řezal jako takhle do půlky, to pak jsem měl velký strach to dělat znovu a to je to, musíš to překonat. No já hážu jako nožem proti divákovi a chytám ve vzduchu kartu a tak, ale těch věcí je šílených moc. Je to o tom mít pořád respekt a přemýšlet, jak z toho vyjdeš ven, když se něco stane. Už dopředu. A potom to musíš prostě udělat. Takže důležité, aby divák na to nikdy nepřišel, že to takhle nemělo být. Výhodou vlastně je, že divák neví, co já mu budu ukazovat. Když to neví, tak nemůže vědět, jak to dopadne. Takže musí být dobrý v improvizaci. Ale nestává se to často. Jako dřív samozřejmě, když jsem neměl ty zkušenosti v těch začátcích, třeba první 4-5 let, určitě se stávaly takové věci. Ale za poslední dobu určitě ne.
1: Já jsem si říkal, že je právě asi blbý, že když třeba necháš jako zmizet nějakou kartu a teď ti prostě vypadne někde z rukávu nebo to, něco takového.
0: To se nesmí stát a jsou lidi, kteří třeba jsou dobrý a já jsem to na sobě měl taky, že jsem už byl manuálně velice zručný a měl jsem tu techniku najetou, ale potom přijde třeba někdo opilej, to se stává na firmních večercích nebo na plesích a úplně tě rozhodí. A dneska úplně prostě on tě zeptá, prostě třeba i agresivní a to úplně tě zeptá a ty tvý dovednosti můžou popadnout trošku dolů a může tě rozhodit to, jak on se k tobě chová. A tím, že už mám za sebou tak tolik, nechci říct, že všechno, jo, to snad doufám ani ne, protože já jsem rád překvapovaný, ale mě už ani takhle, jako třeba když se potkám někde, že třeba vystoupím v 11 hodin třeba později na nějaké firmní akci a je tam jeden takový jedinec, který třeba je fakt opilej a takový zlej a nepříjemný, já už si poradím s každým. Jakože fakt musím říct, zaklepat, ale to je věc, kterou se nenaučíš, to musíš si odžít a musíš mít ty tisíce vystoupení a musíš prostě, to je praxe, podle mě zas tohle. Něco musíš mít vrozenýho, nějaký předpoklad a něco je jenom praxe. Prostě já říkám, když se mě třeba ti mladší kouzelníci ptají na nějaký rady, já říkám, hele, já jsem vystupoval všude a zdarma, anebo za pár korun, ale vystupoval jsem, protože ty zkušenosti, ty si nekoupíš. Ty je potřebuješ odžít, je potřebuješ prostě nabít. A to získáš jenom tak, že budeš vystupovat všude. I na těch diskotékách, když jsou mladí a jdou se bavit, tak ať si vezme karty, když je kouzelník, ukáže třeba holkám nebo něco. Ono je to mimochodem i dobrý bořič jako bariéry a ledu, jo? Že můžeš skočit rovnou do konverzace. Ahoj, já jsem Petr a dělám kouzlo, chceš vidět nějaký super kouzlo a rozumíš, holku. Já, není problém. Takže on je to dobrý tady z toho titulu, ale to já vlastně už si nepamatuju, protože jsem já nevím.
1: No, to jsem z doslechu znáš, že? Tak, no. A prozraďme ještě, máš ty teďka nějaký trik, který třeba by ses chtěl naučit? Je před tebou nějaká výzva?
0: Já dělám na několika teď aktuálně. Jedno je teda s Rubíkovou kostkou zrovna a dělám teďka, chci hodně zapojit i mincovní s mincema kouzla do mikromagie. Dělám na mentalismu, mám tam pár rutin, který mám rozdělaný a nebezpečné věci mě teďka hodně lákají. 2 roky zpátky jsem zařadil ruskou ruletu, že si dám trojháček navázaný na jednu šňůrku a další 3 tkaničky k tomu dopustí, ale divák neví, který je který, ani já potom, když mají stejnou barvu. Mm-hmm. A oni trhají 3x a zůstane tam jenom ten navázaný ten trojháček. A já se snažím to hrozně mít pestrý. Mám rád i trošku, ne, že bych byl úplně zábavný, nebo zábavný snad, jo, ale ne, vtipný člověk, to asi ne. Ale ono to vzniklo kolikrát omylem, že jsem měl třeba 4. vystoupení a byl jsem unavený a třeba jsem udělal něco tak nějak to a řekl, ale úplně jsem to tak ani nemyslel. A lidi se hrozně smáli, tak jsem to zkusil příště a takhle právě vznikají i některé ty forky, takže já mám rád strašně vážný, ale i odlehčený věci a mám rád i veselý věci. Jo? Takže já se snažím toho vystoupení dělat pestrý, aby bavilo jak děti, tak řekněme dospělí, ale občas vystoupím třeba i v domově důchodců. Nemám s tím problém. Jo, to jenom celý to zpomalím, mluvím zřetelně, víc nahlas a lidi by se možná divili, jak třeba babičky a dědečkové to dokážou ocenit.
1: To
0: je super. A člověk se musí trošičku jakoby zpomalit a chovat jakoby, a protože oni, když mě vidí, tak já působím jako trošku takový tmavý, temnej, že jo, ale já jim chci právě tou slušností říct, že se nemusí bát se mnou spolupracovat, přijít za mnou na pódium, jo, asistovat mi, že prostě, že jsem tam pro ně. A to chvilinku trvá, oni jsou tak víc jako opatrní, starší lidi jsou trošičku víc opatrní, že vidí, že třeba mám potetovanou ruku a tak jako si řeknu, no, co to je, a potom jo, a pak se s nima fotím a super. Takže dá se vystoupit fakt pro všechny a všude.
1: No super, tak jo, tak dáme ještě to poslední kouzlo.
0: Jo, no a to bude právě, jak jsme to střídali, napřed byly prachy, pak kostka a teď dáme ty karty. Jo?
1: Dobře, a super.
0: Jenom se podívám, kde mám jednu věc, tady. Jo, dobře, tak potřebuješ? Já si to otočím takhle.
1: Určitě.
0: Hele, balíček karet. Vytáhneme je ven. Je důležitý, to budeš muset zkontrolovat i za diváky, budou mi snad věřit, že v balíčku je každá karta jiná, já ti to takhle projedu, podívej se, jsou tam všechny různý možný karty, jo?
1: Jasně.
0: Tak, prosím tě, dám ti jednoduchý úkol, já takhle zamíchám, buď tak hodnej, ty si jednu vysuneš ven. Já ti to rozhodnu a jednu si, ale nesmím ji vidět.
1: Dobře.
0: Strašně důležitý.
1: Tak jo.
0: Jednu jakoukoliv
1: si vám. Pečlivě vyberu. Tady.
0: Máš? Mm-hmm. Vem si k sobě, podívej se na ní a zapamatuj si. Možná jim můžu ukázat na kameru, já se nyní bavím.
1: Dobře, ukážu. Tak je to tady tahle sta.
0: Máš?
1: Tak máme, ano.
0: Požádám tě, položíš sem na vrch.
1: Mm-hmm.
0: Je tam?
1: Je tam.
0: A je tam, super. Teď uděláme trošičku chaos. OK, tak. Rekapitulace. Ty máš ve své hlavě jednu kartu, kterou jsi vybral.
1: Přesně tak.
0: Já ti ukážu, to není kouzlo, to je technika. Já se snažím trénovat svoji paměť. Já mám naučeno, že si dokážu projet takhle balíček během třeba 15 vteřin a zapamatovat si přesně ho pořadí, ale velmi krátkodobě. Takže jak si projedu celý balíček, tak položím balíček takhle před tebe a jak ho položím a řeknu teď, tak vyslovíš tu kartu, kterou jsi předtím vybral a dal někam do balíčku.
1: Dobře.
0: Ale musíš rychle, protože já to udržím třeba celý ten balíček v pořadí, udržím 3 sekundy a začíná se to strašně ztrácet, jo?
1: Jak řekneš teď, dobře, řeknu kartu.
0: Tak řekneš tu kartu, tak. Mm-hmm. Budeš ji umět vyslovit. Víš, jak se správně řekne třeba osmička taková, jo?
1: Jasně,
0: víš,
1: jasně. Dobře.
0: Tak teď prosím, chvilinku.

0: Trojka křížová.
1: Trojka křížová. Ne, počkej, počkej. Víš to, víš. Trojka křížová. Dvojkarta je 12 ze zhora. Počkej, já to udělám teď zajímavý, jo. 12 ze zhora, sorry, mám prázdný ruce. 12 ze zhora. Na to tady mám takovou pomůcku. To znamená, říkal jsem 12?
0: 12. Říkal jsi 12.
1: 12.
0: No vytáhl si nůž, takže...
1: Jo. No, teď se mi dávají ruce, jo. To je ten termín, co se pořezal, mimochodem.
0: Dobře.
1: Takže 12, jo?
0: Ano.
1: Raz, dva, tři. Počítej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. karta, která je neprobudná. Jaká to byla?
0: Trojka křížová.
1: Trojka křížová.
0: Je to ona. Wow.
1: Děkuju.
0: Tleskám. Hodně dobrý.
1: No.
0: No, jak jsi to udělal, se ptát teda nebudu. To
1: ne.
0: To si myslím, že je tradiční otázka, která ano. Následuje po každém kouzlu. Ale o tom jsme se vlastně bavili, že máš ten respekt k tomu umění a k tomu kouzlení.
1: Přesně takže. Tak, ale ono i člověk, který má rád to tajemno a rád se nechá bavit, tak svým způsobem vlastně uvnitř sebe nechce vidět, jak se to dělá, protože ví, že by přišel o ty iluze a že už by se neměl takový zážitek. Takže já si myslím, že je dobrý nechat si nějaký tajemství, nechat věci některé, co se týče těch kouzel, které by se neměly říkat, neměly by se vidět, aby jsme ty lidi a diváky hlavně mohli nadále bavit, aby mohli být v úžasu a na chvilku se vrátit do těch dětských let a cítit se prostě jako někde v pohádce. Myslím si, že to je důležitý i v dnešní době stresu a různého spěchu a napětí taky občas umět vypnout a právě proto si myslím, že kouzelnické představení jsou posledních pár let velice populární a moderní, že lidi chtějí to vidět naživo. A chtějí být okouzlení, takže myslím si, že hodně lidí pořád ještě rádo se nechá okouzlit.
0: No určitě. Můžeš si být jistý, že nad tím budu přemýšlet teďka. Minimálně další hodinu, jak jsi to udělal. No a prozraď mi prosím ještě na závěr, teda, kde vlastně všude tě diváci můžou vidět. Teď už doufujeme, že se ta situace zlepší, tak kde ty všude vystupuješ.
1: Já taky doufám, že se zlepší a je pravda, že většina těch akcí, co my máme, tak jsou soukromé uzavřené. Jsou to svatby, spousta svadeb, narozeninové oslavy, firemní večírky. Plesy, tak to ještě daleko, ale teď v současné době jsou to hlavně svatby, narozeniny a firmní večírky, takže musím zaklepat, v diáři už se to pěkně plní, takže doufám, že to všechno proběhne, že se s diváky potkáme. No a samozřejmě, kdyby někdo měl zájem o vystoupení, tak na webu, když si zadáte kouzelník Tomasiano, tak je dotazník, nezávazný formulář, napíšete termín, když budu mít volno, tak vám rád pošlu nabídku a vy si vyberete a buď to budete chtít, nebo nebudete, ale vypadá to, že to bude lepší. Co se týče veřejných akcí, zatím nejsou v plánu a myslím si, že letos ani moc nebudou, protože třeba jsem měl obrovský festival teď na červenec a byl zredukovaný úplně na minimum, takže to mý vystoupení bylo zrušeno. Hmm. Měl jsem taky nějaký v divadle veřejný vystoupení, který bylo přeloženo na neurčito. Ty veřejné akce asi nebudou úplně letos možný nebo jistý. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál taky, že jo. Přejme si jenom, aby to bylo jenom lepší a lepší a snad už se z toho nejhoršího jsme venku, no.
0: Já taky doufám. Každopádně, kdo by tam měl zájem, vůbec nezáleží na velikosti akce, může to být skutečně
1: ne,
0: od
1: Ježíš, já bych
0: oslavy,
1: ale... třeba i hlavně teď, co byly ty krize, tak i prostě pro 10 lidí, když je třeba nejbližší rodina má nějaký životní jubileum nebo slaví třeba něco fakt zásadního, tak si mě tam třeba pozvou na půl hoďky a klidně i pro 10 lidí, anebo taky třeba pro 5 000. No, to je úplně, to je strašně široký, jako to spektrum a já vždycky říkám, že napsat 5 slov, jako dotaz, odeslat. Oni někteří se jako bojí, oni mi píšou třeba na Instagram a říkám, Ježíš, napište přes ten dotazník, to jako je nezávazný, to je jenom prostě, abych viděl, kde to je, kdy to je, jestli mám volno, jak je to daleko a co to je za akci, kolik tam bude lidí a já vám namodeluju nějakou nezávislou poptávku, teda nabídku a ozvěte se, jestli chcete, a když nechcete, tak to vůbec nevadí. Ale většinou teda, když už napíšu, tak většinou chtějí.
0: No super, tak já ti určitě musím popřát to, aby se tvůj diář plnil, aby těch vystoupení bylo co nejvíc. A chtěl bych ti ještě jednou poděkovat za to, že jsi udělal čas a dorazil tady k nám do studia. Ještě na závěr, nebude to teda tak efektivně, jako jsi to dělal ty, ale vykouzlím tady pro tebe aspoň takový malý dárek, aha, takovou malou památku pro tebe na dnešní rozhovor, takže to prosím přijmi jako takový malý zase dárek na oplátku pro nás.
1: Děkuju.
0: Mimochodem i pro naše diváky a posluchače, pokud i vy byste nás chtěli podpořit, můžete získat takový pár ponožek tak, jak sobě, takže na našem webu www.hanajede.cz v sekci Podpoř projekt můžete získat jen pár k sobě. No a to už je skutečně na závěr dnešního rozhovoru všechno, takže ještě jednou moc děkuji za to, že jsi přijal pozvání a přeju ti všechno nejlepší do tvé další kariéry.
1: I tobě. Děkuji.
0: Na závěr tedy loučíme se i s vámi, přátelé. Za týden se budeme těšit zase s dalším hostem a do té doby se mějte hezky. Ahoj.
2: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Byly 4 hodiny.
3: Radio Metropole.
2: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Životní prostředí nejsou jenom lesy, řeky nebo chráněná území, jsou to také lidé, kteří věnují svůj čas tomu, aby se nám v olomouckém kraji žilo o něco lépe. A právě takové osobnosti, spolky i projekty každoročně oceňuje Olomoucký kraj v cenách za přínos v oblasti životního prostředí. Tomu se teď budeme věnovat. Letos se můžete zapojit i vy a vybrat svého favorita v ceně veřejnosti. Ve vysílání vítáme náměstkyni hejtmana Olomouckého kraje. Irena Blašková, dobrý den.
2: Dobrý den i ode mě.
1: Paní náměstkyně, Olomoucký kraj uděluje ceny za přínos v oblasti životního prostředí už po osmé. V čem je podle vás jejich největší síla?
2: Je to jak poděkování lidem, kteří pro naši přírodu dělají opravdu něco navíc, častokrát úplně nezištně, tak zároveň je to i příležitost ukázat široké veřejnosti, kolik krásných a inspirativních projektů příběhů v našem kraji vzniká. Častokrát o nich veřejnost vůbec neví a přitom si opravdu zaslouží naši pozornost a naše uznání.
1: Letos se o cenu veřejnosti uchází 18 kandidátů. Ten záběr je opravdu obrovský. A když se procházíte teď během našeho telefonátu ty nominace, tak co vás osobně nejvíce potěšilo nebo překvapilo?
2: Především mi udělala radost hlavně ta pestrost letošních nominací. Jsou mezi nimi mladí lidé, kteří už teď v tomto věku dokáží pro přírodu udělat opravdu obdivuhodné věci. Také máme nominace uznávaných odborníků, ale i školy, spolky nebo veřejné instituce. Každý z těchto příběhů je v podstatě jiný, ale všechny spojuje jedno, a to je nadšení a chuť pečovat o naši krajinu a životní prostředí, a právě to mě na tom těší asi nejvíce.
1: Když vás s kolegy tady ve studiu posloucháme, jak moc je podle vás důležité mít v regionu tyhle ty aktivní lidi nebo spolky, kteří na nic nečekají a sami konají a mají ten pověstný tah na bránu?
2: Podle mě to je naprosto zásadní. Kraj může podobné projekty finančně podporovat, ale ty skutečné změny nastanou, až když jsou za nimi skuteční lidé, kteří vlastně mají chuť něco pro životní prostředí udělat. Ze své osobní zkušenosti starostky obce dobře vím, kolik je to práce, času, ale i osobního nadšení za každou vysazenou alej nebo obnoveným mokřadem či jiným projektem, který zlepšuje naše okolí. O to víc si vážím právě všech dobrovolníků, spolku, ale i jednotlivců, kteří svůj volný čas věnují právě přírodě.
1: Pokud chcete podpořit svého favorita, hlasovat můžete až do 31. srpna na webu cenykraje.cz. Tady najdete všech 18 kandidátů, jejich medailonky i příběhy, které dokazují, že o naši přírodu pečuje spousta inspirativních lidí. Irena Blašková, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje, dnes vysílá s námi. Děkujeme.
2: Děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc léta, víc muziky,

0: WhatsApp Metropole. 377 42 627. Hlasovky, videa, fotky. 377 42 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 5.

0: Dnešní den.
1: Berani, pokud chcete zkvalitnit svůj život, jděte do sebe. Býci, vyzkuste občas vybočit z davu. Blíženci, cítíte se zase o něco silnější a šťastnější. Raci, nebojte se riskovat a hledejte nové přátele. Lvi, používejte logiku, ať zhodnotíte aktuální situaci. Pany, vy se budete vznášet jako pírko. Váhy, do budoucnosti hledíte s nadějí a touhou. Štíři, umíte s každým najít společnou řeč. Střelci, to nejlepší zázemí máte doma, u své rodiny. Kozorozi, buďte zodpovědní za veškerá svá rozhodnutí. Vodnáři, těšte se na to, co vás čeká. A co my ryby, vždycky nám pomůže, že máme smysl pro humor.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Rádio Metropole.
0: Tvoje ráno.
2: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: Dobrý den, tady Ivona Benišková z Bileckého mlýna. Zvu vás tuto sobotu na dožinky na zámečku nad Bileckým mlýnem. Čeká nás spousta zábavy pro celou rodinu, výstava zemědělské techniky, cymbálová muzika struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na dožinkách na zámečku nad Bileckým mlýnem.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
7: Už tuto sobotu v obci Mrsklesi vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulenc, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesi to pořádně roztočíme.
8: Olé, tady je tvoje metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
1: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
2: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
3: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma Růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
4: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit

0: Natáčíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
1: Kde stojí kolony?
2: Jaké je počasí na Moravě?
3: A kam zajít na dobrou pizzu?
0: To všechno a mnohem víc u nás.
1: U nás. Metropole.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to odpálíme beatem od jednoho z největších tvůrců moderní hudby. Přichází Timbaland, producent, který změnil pravidla hry. A jeho beaty jsou tak chytlavé, že se ti v hlavě zabydlí na neurčito. Jeho styl je jako nečekaná zatáčka. Nikdy nevíš, co přijde, ale vždycky to sedne. Timbaland je jako kámoš, co přijde s reprákem. Pustí jeden zvuk

0: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Zraněný olomoucký podnikatel a developer Richard Morávek je zpět v Česku. Od minulého týdne je v péči lékařů fakultní nemocnice Olomouc. Převezen jsem byl po vážné nehodě a operaci hlavy během dovolené ve španělském Marbeje. O zdravotním stavu Richarda Morávka píše olomoucký deník. Kvůli vážnosti zranění má uzdravování trvat delší dobu. Okolnosti nehody zatím nejsou zveřejněné. V ledeníku se spekuluje o pádu při přesunu elektrickým vozíkem.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Mrkneme se na silnice v Kroměříži. Brzy bude hotová oprava ulice Obvodová. 21. a 22. srpna si ještě pokládka závěrečné vrstvy asfaltu vyžádá úplnou uzavírku úseku od křižovatky s ulicí Spáčilova po křižovatku u Rejdiště. Pak nás ještě čeká další práce na silnici v Kroměříži. Na opravu Obvodové ulice naváže 24. srpna třetí etapa rekonstrukce průtahu města v Tovačovského ulici. Práce potrvá do 8. září a provoz tu povede jedním pruhem v každém směru. A ještě se podíváme do Zlína, kde v pátek odstartuje automobilová Barumček rally. Městská rychlostní zkouška omezí vlaky mezi Otrokovicemi a Vizovicemi. Stanice Zlín Střed bude od pátečních 16 hodin přístupná jen návštěvníkům závodů.
3: Ve spojích MHD mezi zastávkami Zlín Prštné a Zlín Střed budou po dobu omezení uznávány jízdní doklady Českých drah. Opatření se dotkne také večerního rychlíku R897 Zlínský Express. Tento vlak mimořádně zastaví na zastávce Zlín Prštné pro výstup cestujících.
2: Přiblížila za České dráhy mluvčí Vanda Rajnochová. Jubilejní 55. ročník Czech Rally ve Zlíně přinese v automobilových závodech 13 rychlostních zkoušek o celkové délce 206 km. Populární městská RZ odstartuje v pátek ve 20 hodin 30 minut ve vodní ulici ve Zlíně.

0: 32 stupni. V sobotu i neděli pak naměříme ve stínu v maximech i 35 a tropické třicítky budou na teploměru stabilně. Převážně i nadále sluníčko, v neděli taky ojediněle bousky a dešťové přehánky.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.

0: Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Sadech 1. máje v Šumperku. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
4: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.

0: Kaufland.
1: 30 rokov na scéne No Name O2 Arena.
2: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Zveme vás na dobrodružství v kukuřičném bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
5: Rádio Metropole.
6: Metro. Retro.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tvoje ráno.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropol.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Životní prostředí nejsou jenom lesy, řeky nebo chráněná území, jsou to také lidé, kteří věnují svůj čas tomu, aby se nám v Olomouckém kraji žilo o něco lépe. A právě takové osobnosti, spolky i projekty každoročně oceňuje Olomoucký kraj v cenách za přínos v oblasti životního prostředí. Tomu se teď budeme věnovat. Letos se můžete zapojit i vy a vybrat svého favorita v ceně veřejnosti. Ve vysílání vítáme náměstkyni hejtmana Olomouckého kraje. Irena Blašková, dobrý den.
2: Dobrý den i ode mě.
1: Paní náměstkyně, Olomoucký kraj uděluje ceny za přínos v oblasti životního prostředí už po osmé. V čem je podle vás jejich největší síla?
2: Je to jak poděkování lidem, kteří pro naši přírodu dělají opravdu něco navíc, častokrát úplně nezištně, tak zároveň je to i příležitost ukázat široké veřejnosti, kolik krásných a inspirativních projektů, příběhů v našem kraji vzniká. Častokrát o nich veřejnost vůbec neví a přitom si opravdu zaslouží naši pozornost a naše uznání.
1: Letos se o cenu veřejnosti uchází 18 kandidátů. Ten záběr je opravdu obrovský. A když se procházíte teď během našeho telefonátu ty nominace, tak co vás osobně nejvíce potěšilo nebo překvapilo?
2: Především mi udělala radost hlavně ta pestrost letošních nominací. Jsou mezi nimi mladí lidé, kteří už teď v tomto věku dokáží pro přírodu udělat opravdu obdivuhodné věci. Také máme nominace uznávaných odborníků, ale i školy, spolky nebo veřejné instituce. A každý z těchto příběhů je v podstatě jiný, ale všechny spojuje jedno a to je nadšení a chuť pečovat o naši krajinu a životní prostředí a právě to mě na tom těší asi nejvíce.
1: Když vás s kolegy tady ve studiu posloucháme, jak moc je podle vás důležité mít v regionu tyhle ty aktivní lidi nebo spolky, kteří na nic nečekají a sami konají a mají ten pověstný tah na bránu?
2: Podle mě to je naprosto zásadní. Kraj může podobné projekty finančně podporovat, ale ty skutečné změny nastanou, až když jsou za nimi skuteční lidé, kteří vlastně mají chuť něco pro životní prostředí udělat. Ze své osobní zkušenosti starostky obce dobře vím, kolik je to práce, času, ale i osobního nadšení za každou vysazenou alej nebo obnoveným mokřadem či jiným projektem, který zlepšuje naše okolí. O to víc si vážím právě všech dobrovolníků, spolku, ale i jednotlivců, kteří svůj volný čas věnují právě přírodě.
1: Pokud chcete podpořit svého favorita, hlasovat můžete až do 31. srpna na webu cenykraje.cz. Tady najdete všech 18 kandidátů, jejich medailonky i příběhy, které dokazují, že o naši přírodu pečuje spousta inspirativních lidí. Irena Blašková, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje, dnes vysílá s námi. Děkujeme.
2: Děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická

0: Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Tři dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
7: Veď predsa že sa radovať smiem.
6: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
8: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
6: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.

0: Radio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Vrátí si u nás, poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin! Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Jsou tu zprávy. Je pátek 14. srpna. Rozvíjejí se nové sady v Olomouci. Stavbaři zbourají starou a nevyužívanou plynovou kotelnu na sídlišti na Zikově ulici. Místo pak nechá radnice zatravnit a vznikne tu i parkoviště. Bourání kotelny skončí v závěru srpna. Demolice staré kotelny je součástí proměny této části sídliště na nových sadech. Připomeneme, že z bývalé výměníkové stanice na Zikově ulici vznikla nová pobočka knihovny města Olomouce a ta od letoška půjčuje přes 15 000 knih.
1: Olomoucký kraj aktuálně.
2: Řidiči, příjemná informace pro naše peněženky. Klesají ceny benzínu a nafty v Olomouckém kraji. Litr benzínu Natural 95 tu teď v průměru stojí 41,50. Minulý týden byl o 80 haléřů dražší. A o 70 haléřů na litru v Olomouckém kraji zlevnila nafta. Teď tu za ní dáme v průměru 44,20.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: E-doklady fungují. Včerejší zátěžový test této aplikace byl podle ministerstva vnitra úspěšný. Zapojilo se do něj v České republice 30 000 uživatelů. Prověřil službu před říjnovými volbami, kdy se voliči budou moci opět prokazovat elektronickou občankou.
0: Sport.
2: Barbora Sémanová to zase dokázala. Česká plavkyně se v Paříži stala po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volným způsobem. Vylepšila přitom svůj vlastní český rekord o 74 sekundy. A to na 1 minutu 54 sekund a 38 setin. Gratulujeme.
3: WhatsApp Metropole. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dál, sluníčko a horko. Ano, čekáme skoro jasno a teploty kolem tropické třicítky. Dneska konkrétně by mělo být 27 až 29, o víkendu místy 33 až 35 stupňů. A pokud vás to zajímá, v nádržích a na přehradách má voda v těchto dnech příjemných 25. Tak hurá do plavek.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková ranní doprava, silnější provoz máme v Olomouci na třídě kosmonautů a taky si dáváme pozor na rychlost. Radary nás můžou kontrolovat v Olomouci na Okružní, na Přerovské, na Slavonínské anebo na Jižní, taky v Chomoutově na ulici Dalimilova nebo v Týnečku na Štrmerské. A policejní hlídku máme aktuálně hlášenou na silnici 150, Prostějov Ohrozim. Tak hlavně šťastnou cestu.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Metropole.
2: Metropole.

0: Pracovní den.
1: Berani, pokud chcete zkvalitnit svůj život, jděte do sebe. Býci, vyzkuste občas vybočit z davu. Blíženci, cítíte se zase o něco silnější a šťastnější. Raci, nebojte se riskovat a hledejte nové přátele. Lvi, používejte logiku, ať zhodnotíte aktuální situaci. Pany, vy se budete vznášet jako pírko. Váhy, do budoucnosti hledíte s nadějí a touhou. Štíři, umíte s každým najít společnou řeč. Střelci, to nejlepší zázemí máte doma, u své rodiny. Kozorozi, buďte zodpovědní za veškerá svá rozhodnutí. Vodnáři, těšte se na to, co vás čeká. A co my ryby, vždycky nám pomůže, že máme smysl pro humor.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark

0: akce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Dobrý den, tady Ivona Benišková z Bileckého mlýna. Zvu vás tuto sobotu na dožinky na zámečku nad Bileckým mlýnem. Čeká nás spousta zábavy pro celou rodinu, výstava zemědělské techniky, cymbálová muzika struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na dožinkách na zámečku nad Bileckým mlýnem.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Tento víkend se na hradě Sovinci koná Hodokvas Rytíře Kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
5: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku? Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ. S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci. Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence. Více na skiareal.hlubocky.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
7: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
8: Posloucháš?
9: Radio Mef.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tvoje ráno.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropol.

0: Možná se vám to stalo taky a možná stejnou chybu opakujete každé léto, že to prostě neodhadneme s opalováním a tělo nám pak svítí jak červená na semaforu. První pomoc najdeme v lednici. Vsadit můžeme na klasický bílý jogurt nebo zakysanou smetanu. Mléčné bílkoviny a tuky vytáhnou horkost, sklidní podráždění a vytvoří na kůži příjemný chladivý obklad. Určitě pomůže i obyčejný mokrý ručník a potom klasika Panthenol. A jak mi nedávno poradila paní lékárnice, před aplikací ho dáme na chvilku do ledničky. Bude prý chladit ještě víc. A na závěr jen připomínka. Pokud jsme spálení, další den schladíme svou vášeň pro sluníčko a zůstaneme raději ve stínu. Co vy na to?
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
4: Sklady, dobrý den.
5: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
4: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma Růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulenc, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
10: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
2: Posloucháš?
11: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 8 hodin.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste si nás naladili. Právě teď začínají zprávy. Je pátek 14. srpna. Závod v cestování, no i takový existuje. Jmenuje se Rail Tour a tento ročník bude startovat v Olomouci 17. srpna od Mariánského sloupu na Dolním náměstí. Několika člené týmy musí v závodu během 5 dnů dobít co nejvíce kontrolních bodů po České republice. Přesouvat se ale mohou pouze pěšky nebo pomocí kolejových dopravních prostředků. Závodníci tak musí skloubit rychlost a efektivní plánování. Podrobnosti o tom má report.cz.
0: Přerov aktuálně.
2: Most přes Náhon. Strhanec v Přerově, který vede k zahrádkám v Dluhonské ulici, vypadá, že by potřeboval opravu. Město to nechá prověřit. Specializovaná firma zhodnotí stav mostu a navrhne případný způsob opravy. Česko se srovnává se suchem. Budou nové přehrady a další opatření. Na podzim má vláda řešit zákon upravující 20 chystaných vodních nádrží. Do změn chce vložit 4 miliardy korun. A o jaké změny půjde?
3: Propojování vodohospodářských sítí, tma vodovodů, retence vody v krajině, výstavba drobných vodních nádrží, rybníků, závlahové opatření a tak dále. Samozřejmě do toho jdou částečně i peníze na budování těch prvních děl. U těch děl Nové Heřmínovy tady řešíme Kryry a na Zlínsku vodní nádrž Vlachovice. To jsou vlastně naše priority.
2: Vysvětluje ministr zemědělství Martin Šebestián. Epidemie eboly v africkém Kongu se šíří příliš rychle a nedaří se jí dostat pod kontrolu. Od května této vysoce nakažlivé krvácivé horečce podlehlo přes 2000 lidí. Světová zdravotnická organizace varuje, že by tato vlna mohla překonat i dosud nejsmrtelnější epidemii eboly v historii. Tu z roku 2014 až 16, při níž v Africe zemřelo 11 000 lidí.
0: Sport.
2: A je to v kapse. Tenistka Katka Siňáková získala na turnaji WTA v Torontu svůj 38. deblový titul. S čínskou parťačkou Chang Shuai porazili ve finále italsko-americkou dvojici Eraniová-Melicharová po setech 6-3 a 6-4. Do české atletické historie se zapsala šumperská atletka Emma Berková. Na uplynulém juniorském mistrovství světa v atletice ve Spojených státech předvedla skvělý výkon na trase 3000 metrů překážek. 18-letá stýplařka doběhla pátá s časem 9 minut 49 sekund 6 setin a stanovila nový český juniorský rekord.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude, víme, že jsou tady zase tropy a že o víkendu se ještě oteplí. Mělo by být víc jak 30 stupňů. A stále pokračuje extrémní sucho. Zatím letos spadlo v Česku nejméně srážek. Za posledních 65 let situace je na mnoha místech kritická. Už by to opravdu chtělo pořádný déšť. A ten se očekává příští týden v pondělí a pak by prý mělo občas zapršet od středy do soboty. Tak uvidíme.
5: Jsem John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme silnější provoz na kosmonautů, anebo taky na polské, kde se jezdí jen jedním pruhem a dopravu tady řídí semafory. Jinak větší nehodu máme hlášenou u Drahanovic na Nové, jak je ta křižovatka na Slatinice a Rataje. Na místě jsou záchranáři a byl tu i vrtulník s omezením a s opatrností. Je to tady průjezdné. Čukanec dvou aut teď máme v Prostějově na Průmyslové, kousek od sběrného dvoru a bouráme také v Lipníku, na křižovatce ulic na Bečvě a Souhradí. Tak vám přejeme hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Metropole právě dnes.
1: Jsme tady pro všechny na té správné letní vlně. Je pátek 14. srpna. Narozeniny dneska slaví anglická sopranistka Sarah Brightman. To je ta, se kterou Andrea Bocelli naspíval Conte Partiro. Narozeniny má také americký komik Steve Martin, hlava rodiny, anebo novodobý růžový panter. A pozor, svátek má dnes Alan. To znamená, že teoreticky slaví i herec Alan Alda alias Hockey Pierce ze seriálu Meš.
2: Chceš-li zpochybňovat moje lékařské schopnosti, pak se obávám, že tě budu muset vyzvat na souboj.
3: Meče nebo pistole?
2: Počítám, že flašky smočí na 20 metrů.
1: Tak tedy, Alanovi všechno nejlepší k svátku a my už si dál užíváme 14. srpen.
0: Metropole právě dnes.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou s líškovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed rezortu Hrubá voda u Olomouce.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabano.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
0: Migové.
1: Harley.
0: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Životní prostředí nejsou jenom lesy, řeky nebo chráněná území, jsou to také lidé, kteří věnují svůj čas tomu, aby se nám v Olomouckém kraji žilo o něco lépe. A právě takové osobnosti, spolky i projekty každoročně oceňuje Olomoucký kraj v cenách za přínos v oblasti životního prostředí. Tomu se teď budeme věnovat. Letos se můžete zapojit i vy a vybrat svého favorita v ceně veřejnosti. Ve vysílání vítáme náměstkyni hejtmana Olomouckého kraje. Irena Blašková, dobrý den.
2: Dobrý den i ode mě.
1: Paní náměstkyně, Olomoucký kraj uděluje ceny za přínos v oblasti životního prostředí už po osmé. V čem je podle vás jejich největší síla?
2: Je to jak poděkování lidem, kteří pro naši přírodu dělají opravdu něco navíc, častokrát úplně nezištně, tak zároveň je to i příležitost ukázat široké veřejnosti, kolik krásných a inspirativních projektů, příběhů v našem kraji vzniká. Častokrát o nich veřejnost vůbec neví a přitom si opravdu zaslouží naši pozornost a naše uznání.
1: Letos se o cenu veřejnosti uchází 18 kandidátů. Ten záběr je opravdu obrovský. A když se procházíte teď během našeho telefonátu ty nominace, tak co vás osobně nejvíce potěšilo nebo překvapilo?
2: Především mi udělala radost hlavně ta pestrost letošních nominací. Jsou mezi nimi mladí lidé, kteří už teď v tomto věku dokáží pro přírodu udělat opravdu obdivuhodné věci. Také máme nominace uznávaných odborníků, ale i školy, spolky nebo veřejné instituce. A každý z těchto příběhů je v podstatě jiný, ale všechny spojuje jedno, a to je nadšení a chuť pečovat o naši krajinu a životní prostředí, a právě to mě na tom těší asi nejvíce.
1: Když vás s kolegy tady ve studiu posloucháme, jak moc je podle vás důležité mít v regionu tyhle ty aktivní lidi nebo spolky, kteří na nic nečekají a sami konají a mají ten pověstný tah na bránu?
2: Podle mě to je naprosto zásadní. Kraj může podobné projekty finančně podporovat, ale ty skutečné změny nastanou, až když jsou za nimi skuteční lidé, kteří vlastně mají chuť něco pro životní prostředí udělat. Ze své osobní zkušenosti starostky obce dobře vím, kolik je to práce, času, ale i osobního nadšení za každou vysazenou alej nebo obnoveným mokřadem či jiným projektem, který zlepšuje naše okolí. O to víc si vážím právě všech dobrovolníků, spolku, ale i jednotlivců, kteří svůj volný čas věnují právě přírodě.
1: Pokud chcete podpořit svého favorita, hlasovat můžete až do 31. srpna na webu cenykraje.cz. Tady najdete všech 18 kandidátů, jejich medailonky i příběhy, které dokazují, že o naši přírodu pečuje spousta inspirativních lidí. Irena Blašková, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje, dnes vysílá s námi. Děkujeme.
2: Děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý Olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
5: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
13: Černáno přišlo. Zubata. Černáno přišlo.
12: Zubata si na ně jen tak nepřijde. Všech 5 pohromadě. A to myslíme doslova.

0: ale poctivý rokový nářez. Pražákům je hej, když míří do Olomouce.
1: Pražákům těm je tu hej, nikam nezapoutej.
0: Pražský výběr v původním složení. Pátek 28. srpna S-Klub Olomouc.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Posloucháš?
4: Radio Mé.

generace lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy! Enjoy! Metropole!

0: Rádio Metropole.
1: S námi můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou. A rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
0: Metro.

0: Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Novou zábavu budou mít děti v Olomouci. Město pokračuje v obnově hřišť a do pořádku dá ještě letos část hřiště ve Smetanových sadech. Vyroste tu nová věž s tobogánem a přesune se vodní pumpa, která bude tvořit potůčky. Píše o tom Olomoucký rej. Domácí plochodrážní elita jede do Svitav. V sobotu po 16. hodině odstartuje na svitavském stadionu Cihel na motocyklové mistrovství České republiky jednotlivců na ploché dráze. O titul bude na vrcholu tuzemské sezóny usilovat 16 závodníků. Moderní péče o pacienty v kroměřížské nemocnici. V říjnu se tu otevře nový urgentní příjem chirurgie. Přístavba urgentu přišla Zlínský kraj na asi 200 milionů korun. Vybavení si nemocnice pořídí z vlastních zdrojů a dotací, píše Deník. Evakuace 150 cestujících na trati Olomouc-Ostrava. Provoz na hlavním železničním tahu včera podvečer zastavilo stržení trolejí. Stalo se to při průjezdu vlaku u Studénky. Dráty spadly na jeden z vagónů a začalo i hořet. Zastavení provozu v místě řeší Správa železnic.
0: Sport.
3: A mrkneme ještě na včerejší přípravné zápasy klubů z našeho regionu před novou hokejovou sezónou. Šumperští Draci přemohli Opavu 6-1, Zlínští Berani vyhráli nad Nitrou 2-0, Přerovští Zubři přemohli Třebíč 3-2 v prodloužení a Olomoučtí Kohouti padli 2-3 s Hradcem Králové. A co na to brankář Olomouce?
4: Jo, tak jsem rád, že už konečně jsem měl zápas, už to bylo dlouho, takže jsem rád, že už to mám za sebou. Škoda, že jsme prohráli, ale tak sezóně jsme vyhráli s nimi.
3: Doplnil pro Report.cz olomoucký gólman Oldřich Cichoň.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Na Moravě dál, sluníčko a horko. Ano, čekáme skoro jasno a teploty kolem tropické třicítky. Dneska konkrétně by mělo být 27 až 29, o víkendu místy 33 až 35 stupňů. A pokud vás to zajímá, v nádržích a na přehradách má voda v těchto dnech příjemných 25. Tak hurá do plavek.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte u Olomouce na dálnici D35, kousek od sjezdu na Slavonín, taky na D1 na exitu Kroměříž východ. A kontrolu můžeme potkat i v Mohelnici na Třebovské nebo v Prostějově na Konečné, jak je ten kruháč mezi Oby a Teskem. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole a Sport podľa Štepána.
1: Rádio Metropole, tak to je muzika, energie a taky informace ze světa sportu, tak pojďme na ně. Začínáme fotbalem. Sigma Olomouc si připsala první výhru, v neděli vyhrála na hřišti brněnského Artisu výsledkem 2-1. Už zítra hrají naši borci v rámci čtvrtého kola šance ligy na Slovácku. Úvodní výkop je na stadionu Miroslava Valenty naplánován na 17. hodinu. Na Andrově stadionu se potom bude hrát v neděli 23. srpna ve 20 hodin proti Pardubicím. Jinak Moravskoslezská fotbalová liga má na programu zápas Hlubiny a Rezervy Sigmy. Hranice jedou do Uherského Brodu. Oba zápasy se hrají v sobotu odpoledne, no a v neděli dopoledne hostí taky Uničov Rezervu Zbrojovky. Pojďme i na hokej. Plech Arena otevřela své brány. HC Olomouc má za sebou první domácí přátelské utkání, ve kterém si Mora poradila výsledkem 2-0 s Vítkovicemi.

0: dalším hráčem, který i v nové sezóně zůstává součástí BK Olomoucka, je Jordan Oupach. 21-letý basketbalista podepsal s klubem víceletou smlouvu. Nováčkem v kádru je potom Pavel Kaštil, 19-letá naděje, která s basketbalem začínala v Olomouci, následně se přesunula do Prostějova a poslední dvě sezóny strávila v Opavě. Tak to je sport na Metropolinu a už teď další várka muziky a energie.
1: Rádio Metropole a sport podle Štěpána. Letní vibe Rádia Metropole.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Taneční rádio z Olomouce.
1: Rádio Metropole.

0: Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku? Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ. S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci. Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence. Více na skiareal.hlubocky.cz.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Sadech 1. máje v Šumperku. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
6: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
7: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
8: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více informací v restauracích KFC.
9: Tento víkend se na hradě Sovinci koná Hodokvas Rytíře Kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.

0: Kaufland.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Radio Metropole.
4: Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Posloucháš?
2: Radio Mefé.

0: jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
1: Veď predsa že sa radovať smiem.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
4: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
6: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mevelix. Buďte in.
11: Jsme tvoji hudební kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už jsi kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
12: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Pojďte si poslechnout, co pak se děje nového. Začínají zprávy. Jde to podle plánu, hlásí ředitelství silnic a dálnic ohledně opravy silnice 46 přes Dolany na Olomoucku. Dodržování harmonogramu potvrdil kontrolní den. Nyní dělníci pracují na druhé etapě oprav silnice 20. a 21. srpna. To bude úplná uzavírka a hotovo by mělo být do 24. srpna.
0: Blansko aktuálně.
2: Růžové hejno plameňáků, které zdobí ulice v Blansku, se rozrostlo a kde nás překvapí.
3: Žáci místní Zušky na jaře vyplnili v Rožmitálově ulici prostor po vysekaných břízách sousoším plameňáků. Růžoví ptáci zaujali natolik, že nyní můžeme spatřit další i u radnice a zámku. Žáci si vymysleli příběh, že ptáci do Blanska přiletěli za klidnějším životem, píše o tom deník.
2: Říká na našich vlnách Adéla Knápková. Výbava pro prvňáčka, stejná cena jako loni, aspoň podle analýzy České distribuční. Základní výbava pro prvňáčka vyjde letos v akčních nabídkách průměrně na 3350 korun. Nejdražší položkou je tradičně aktovka, která stojí v průměru 1600. I když celková cena školní výbavy zůstala podobná jako loni, ceny jednotlivých položek se výrazně změnily. Nejvíce podražily školní přezůvky, vaky nebo obaly na sešity. Naopak výrazně zlevnily sešity a svačinové boxy, píše ČTK.
1: Sport.
2: A jak zvládly české fotbalové kluby včerejší odvety třetího předkola v evropských pohárech? Hradec Králové v evropské lize prohrál 0-1 odvetu s Bešiktašem Istanbul a v soutěži končí. Ovšem posouvá se do konferenční ligy, v níž ho čeká čtvrté předkolo. Do čtvrtého předkola konferenční ligy postoupili fotbalisté Jablonce. Ti vyhráli odvetu utkání proti Rize 2-1.
0: Rádio Metropole,
4: víme, jak bude, víme, že jsou tady zase tropy a že o víkendu se ještě oteplí. Mělo by být víc jak 30 stupňů. A stále pokračuje extrémní sucho. Zatím letos spadlo v Česku nejméně srážek. Za posledních 65 let situace je na mnoha místech kritická. Už by to opravdu chtělo pořádný déšť. A ten se očekává příští týden v pondělí a pak by prý mělo občas zapršet od středy do soboty. Tak uvidíme.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková dopolední doprava. Policejní hlídku nám hlásíte v Olomouci, v ulici Na Střelnici, nebo taky v Přerově na Hulínské. A máme hlášenou i bouračku, a to na D1 na exitu. Kroměříž východ, tak tady pozor a hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrý den, tady Ivona Benišková z Bileckého mlýna. Zvu vás tuto sobotu na dožinky na zámečku nad Bileckým mlýnem. Čeká nás spousta zábavy pro celou rodinu, výstava zemědělské techniky, cymbálová muzika struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na dožinkách na zámečku nad Bileckým mlýnem.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
5: Migové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
10: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
11: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
12: Radio Metropole.
13: Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit? Neustále se něco děje a my pro vás máme spoustu akcí. Už dneska v olomouckém kině Metropol Noc se Spielbergem. Promítá se například E.T., Jurský park a Po půlnoci čelisti. V Olomouci taky už zítra festival The Culture na korunní pevnostce. A na co se můžeme těšit z line-upu? Bude to například Sima, Robin Zoot a nebo Ben Cristovao. Bude taky street food i chill zona v sobotu na olomoucké pevnostce. Mimochodem v sobotu se Mrsklesy chystají na svůj velký den, obec zítra slaví 30 let samostatnosti. Dorazí Maxim Turbulence, Olga Lounová a taky Petra Janů a večer bude afterparty s naším rádiem. Mrsklesy a super sobota 15. srpna. A taky zveme Na chutě kraje, což je gastrofestival, který také letos nabídne lokální výrobce a jako bonus šéfkuchaře Romana Pauluse. První festivalová zastávka bude v Šumperku už teď v neděli. Máme pro vás vždycky ty nejlepší akce v regionu. Tak se stavte a skvěle se bavte.
1: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
3: Jsou kapely, které hrají. A pak je Pražský výběr.
4: Legenda, která psala historii české rockové scény.
3: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
4: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
3: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
4: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
3: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes a

0: plesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulence, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrskle si to pořádně roztočíme.
1: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
2: Máme pro vás všechno nejlepší.
3: 3 programy na více než 30 výkonných vysílačích.
2: Největší hity 80. a 90. let.
3: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
2: Rádio Hana. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Hana Skyrock s nejlepším melodickým rockem a raritními rockovými špeky, které jinde neuslyšíte.
4: Pro milovníky současné energické taneční muziky je tu naše nové Rádio

0: info právě teď. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Hned tři evropské tituly získala 17-letá olomoucká kanoistka Valentína Kočířová. Na uplynulém juniorském mistrovství Evropy ve vodním slalomu ve Francii dobila zlato, ve slalomu na kajaku, na kánoji a taky v kajak krosu. Podrobnosti o úspěchu má report.cz.
0: Olomoucký kraj aktuálně.
3: Řidiči v regionu, klesají ceny benzínu a nafty v Olomouckém kraji. Litr benzínu Natural 95 tu teď stojí v průměru 41 korun 50 haléřů. Minulý týden byl o 80 haléřů dražší a o 70 haléřů na litr v Olomouckém kraji zlevnila nafta. Za tu teď dáme v průměru 44,20. Záškrt se rozmáhá v České republice. Bakteriální nemoc připomínající těžkou angínu si tu letos vyžádala už dvě oběti. 3leté dítě a 51letého muže. Dva lidi v jednom roce u nás na záškrt zemřeli naposledy v roce 1969. Roste počet nakažených. Nejvíce případů záškrtu hlásí Moravskoslezský kraj. Tam lékaři zachytili 9 ze 16 letošních pacientů. Nemoc se šíří hlavně mezi dospělými, kterým s věkem vyprchala ochrana z dětského očkování.
1: Sport.
3: O medaily na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži bude dnes usilovat Miroslav Knedla. Český plavec vyrazí do závodu na 50 metrů znakem. Do finále se probojoval suverénně z třetího místa. Start závodu je po 7:45 večer.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
4: Víme, jak bude. Dnes budeme mít celý den převážně jasno. Nejvyšší teploty pro dnešní den se pohybují mezi 26 až 30 stupni. Vítr nám fouká jen slabý, východní. Víkend vyloženě vyzývá ke koupačce. V sobotu rtuť teploměru vyleze až ke 34 stupňům. Očekáváme jasnou oblohu. V neděli bude ještě tepleji. Poslední den týdne mohou teplotní maxima vystoupat až ke 36. I v neděli očekáváme přes den jasno. K večeru nelze podle odborníků vyloučit výjimečnou přeháňku. Pokud k vodě opravdu vyrazíme, přibalíme si raději opalovák. Oba víkendové dny bude mít sluníčko opravdu sílu. UV index bude mezi 5 a 6.
0: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Na úklid a čištění silnice si dáme pozor na D55 na trase Olomouc-Přerov na exitu Holice. Opatrně jedeme taky na D35 na trase Lipník-Olomouc před exitem Velký Újezd. Stojí tady porouchané auto. Víme, kde číhají policejní hlídky. Máme je v Napajedlech, v ulici Nádražní, taky v Přerově na kruháče silnice 55 a ulic Durychova a Hulínská. Předpisově jezdíme raději taky v Mostkovicích u Hřbitova a na výjezdu z Olšan u Prostějova ve směru na Hablov. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.
2: Radio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Radio Metropole
1: a dopolední chill. Baby, let's go! V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole.

0: Doba oběda je tady na rádiu Metropole, víme, kde se dobře nabaštíme. Otevíráme pro vás olomoucká polední meníčka. Mrkneme se na nabídku nejen pro vegetariány. Je tady lilková musaka, pečená dýně s kroupami a špenátem nebo pórkový koláč s hráškem ve vegetariánské restauraci Koza zůstala celá. Dobře se najíme i na Lascích. Tady pro nás mají koprovku s vařenými vejci a bramborami nebo smažák s bramborami a tatarkou v baseball pubu na Lascích. Vyrazit můžeme i do upolácké menzy. V nabídce je trhané kachní maso se zelím a noky, pikantní kuřecí špalíčky na grilu s rýží nebo srbské risotto s vepřovým masem v menze na 17. listopadu. Pochutnáme si taky na řízečcích z panenky s bramborovým salátem, bramborovém guláši nebo kuřecích nudličkách na kari s rýží v restauraci Slovanský dům. Více poledních meníček najdeme na webu olomouc.cz. Teď už víc muziky, víc energie na rádiu Metropole.
1: Meníčka v Metropoli.
2: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku?
3: Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ.
2: S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci.
3: Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence.
2: Více na skyareal.hlubocky.cz.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
7: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
8: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
7: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
8: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
7: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
8: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou s výškovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxiku život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabano.

0: protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole a nejlepší letní info.
1: Možná se vám to stalo taky a možná stejnou chybu opakujete každé léto, že to prostě neodhadneme s opalováním a tělo nám pak svítí jak červená na semaforu. První pomoc najdeme v lednici. Vsadit můžeme na klasický bílý jogurt nebo zakysanou smetanu. Mléčné bílkoviny a tuky vytáhnou horkost, sklidní podráždění a vytvoří na kůži příjemný chladivý obklad. Určitě pomůže i obyčejný

0: Mokrý ručník a potom klasika Pantenol. A jak mi nedávno poradila paní lékárnice, před aplikací ho dáme na chvilku do ledničky. Bude prý chladit ještě víc. A na závěr jen připomínka. Pokud jsme spálení, další den schladíme svou vášeň pro sluníčko a zůstaneme raději ve stínu. Co vy na to?
1: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Tohle je
3: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Novou zábavu budou mít děti v Olomouci. Město pokračuje v obnově hřišť a do pořádku dá ještě letos část hřiště ve Smetanových sadech. Vyroste tu nová věž s tobogánem a přesune se vodní pumpa, která bude tvořit potůčky, píše o tom Olomoucký rej.
0: Šumpersko aktuálně.
3: Historická brána ve Smetanově ulici v Mohelnici potřebuje opravu, ale počká si. A to do jara příštího roku. Důvod odkladu opravy, k níž mělo dojít letos, je, že se na práci nepřihlásila žádná firma. Jak informuje Report.cz, firmy dostanou do jara na podání nabídek více času. Památka potřebuje sanaci a ošetření. Mor včelího plodu ohrožuje včely na Valašsku. Státní veterinární správa oznámila, že se nemoc ničící včelstva objevila ve Valašském Meziříčí. Nařídila rovnou likvidaci včelstev s potvrzenou nákazou a současně tu provádí další kontroly. Víkend má být zase horký. Pozor na to. Výstrahu před teplotami přes 30 stupňů Celsia ve stínu vydali meteorologové téměř nad celou Českou republikou, včetně našeho regionu. Během dne dodržujme pitný režim a vyhýbejme se pobytu na přímém slunci. Počasí totiž bude podle odborníků zatěžovat lidský organismus, tak ať nám nespůsobí potíže.
1: Sport.
3: Čtvrtfinále mistrovství Evropy v plážovém volejbale v Polsku bude mít české obsazení. Prošli do něj Kateřina a Anna Pavelkovi, které přemohli německý pár Grineová Itlingerová 2-0 na sety. Češky na soupeřky do dnešního čtvrtfinále ještě čekají.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Houby nejspíše do konce prázdnin neporostou, říkají odborníci. Letošní sezóna je podle nich pro houbaře jedna z nejhorších. Může za to suché a horké počasí. Právě kvůli němu nám na území celé republiky dál trvá taky výstraha před rizikem požárů. Pršet by nám nahané nemělo ani během víkendu, naopak nás čekají dva slunečné a tropické dny. Zítra hlásí předpověď až 34 stupňů, v neděli až 36. Trochu ochladit by se nám pak mělo až začátkem nadcházejícího týdne.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady na Olomoucku, máme dopravu poměrně hladkou, jen z Bohuňovic do Olomouce se trochu zdržíme před Dolany kvůli uzavřenému jízdnímu pruhu. Hlásíte tady po pojíždění zhruba na 8 minut. Víme od vás taky, kde číhají policejní hlídky. Jsou v Otrokovicích na třídě Tomáše Bati, na cestě mezi Rozhraním a Stvolovou, předpisově raději jezdíme taky na obchvatu Svitav a v Napajedlech v ulici Nádražní. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Taneční puls tvýho města.
1: Radio Metropole.

0: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
1: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
2: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. Ford E-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
6: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
7: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
8: Posloucháš?
9: Radio Metropole.
10: I've learned to embrace the dark. And now every time you see me,

0: Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.

0: Metropole právě dnes.
1: Jsme tady pro všechny na té správné letní vlně. Je pátek 14. srpna. Narozeniny dneska slaví anglická sopranistka Sarah Brightman. To je ta, se kterou Andrea Bocelli naspíval Conte Partiro. Narozeniny má také americký komik Steve Martin, hlava rodiny, anebo novodobý růžový panter. A pozor, svátek má dnes Alan. To znamená, že teoreticky slaví i herec Alan Alda alias Hockey Pierce ze seriálu Mesh.
2: Chceš-li zpochybňovat moje lékařské schopnosti, pak se obávám, že tě bude muset vyzvat na souboj.
3: Meče nebo pistole?
2: Počítám, že flašky smočí na 20 metrů.
1: Tak tedy, Alanovi všechno nejlepší k svátku a my už si dál užíváme 14. srpen.
0: Metropole právě dnes.
4: Radio Metropole.
0: Víc léta, víc muziky, víc tebe.

0: Počúvaš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Informace od nás rovnou k vám. Pojďte si poslechnout zprávy. Rozvíjejí se nové sady v Olomouci. Stavbaři zbourají starou a nevyužívanou plynovou kotelnu na sídlišti na Zikově ulici. Místo pak nechá radnice zatravnit a vznikne tu i parkoviště. Bourání kotelny skončí v závěru srpna.
0: Olomoucký kraj aktuálně.
3: Jaké dobroty vznikají v Olomouckém kraji, to ukáže festival Chutě kraje. Zavítá do Šumperka, Jeseníka, Prostějova, Olomouce a Přerova a přinese produkty místních farmářů a restaurací a kuchařské show a kulturní program.

0: aktivní aktivity a dozví se více o zdravém životním stylu. Vedle Olivie se představí také partneři Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje a nemocnice Šumperk, které nabídnou aktivity zaměřené na prevenci a podporu zdraví.
1: Doplňuje za Olomoucký kraj mluvčí Eva Knajblová. První zastávka festivalu Chutě kraje je v plánu už tuto neděli v Šumperku v sadech 1. máje. Podrobnosti na webu chutekraje.cz. Armáda České republiky se rozrůstá, daří se jí nabírat více nových vojáků, než původně plánovala. Armáda letos nabírá skoro 3000 vojáků, je to zhruba 130% plánu.
2: Letošní náborový cíl byl stanoven na 2250 vojáků. V současné době mají rozhodnutí, nebo už nastoupili 2997, je splněný tedy na 133%. My každý měsíc vyhodnocujeme ten proces, tohle byla už 14. přísaha v letošním roce, s tím, že největší objemy personálu přichází na podzim, když mladí lidé ukončí školy.
1: Doplnila na přísaze vojáků ve Vyškově ministr obrany Jaromír Zůna. Opatrně během cyklových letů na horách. Snížet kopec je náročná věc. 20-letý cyklista utrpěl ve středu večer otevřené poranění břicha při sjezdu z pradědu v Jeseníkách. Po pádu skončil ve strži mezi Ovčárnou a Hvězdou. Záchranáři a horská služba ho z terénu vyprostili a pak zamířil do ostravské fakultní nemocnice. Sport. Padl los pro druhé kolo českého fotbalového poháru. Hrací den je v plánu 26. srpna. A jaké soupeře dostali kluby z našeho regionu? Uničov se utká se Zlínem, Všechovice s Prostějovem, Kroměříž se Vsetínem, Zábřeh s Havířovem a Slovácko s Velkou Bíteší.
3: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
4: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Když ze Strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. To je pranostika na tento měsíc a o víkendu bude poměrně pravdivá. Víme, jak bude. V sobotu čekáme mírný jižní vítr, převážně jasno a teploty až do 34 stupňů. Neděle pak přinese taky mírný jižní vítr, převážně slunečno. Jen večer může přibývat oblačnost a možná se vyskytnou i nějaké ty přehánky. Nedělní teplotní maxima vyšplhají až ke 36. Ochladit by se mělo až v pondělí.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
4: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu bez nehod. Pozor si ale dáme na D35 na okruhu Olomouce ve směru na Lipník za exitem Slavonín. Tady stojí totiž policejní hlídka. Tu můžeme potkat taky ve Zlíně v ulici Fryštátská, v obci Letovice, v ulici Pražská a taky v Napajedlech v ulici Kvítkovická. Kvůli nehodě zpomalíme taky ve Zlíně v ulici Santražiny. Měli bychom tudy projet, ale opatrně. Za náš rádiový tým vám přejeme bezpečnou cestu a pohodovou jízdu.
7: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
4: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark.

0: výrobce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabaty.

0: chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Sadech 1. máje v Šumperku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
2: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Dobrý den, tady Ivona Benišková z Bileckého mlýna. Zvu vás tuto sobotu na dožinky na zámečku nad Bileckým mlýnem. Čeká nás spousta zábavy pro celou rodinu, výstava zemědělské techniky, cymbálová muzika struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na dožinkách na zámečku nad Bileckým mlýnem.
6: Posloucháš?
7: Radio Mé.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tohle je Radio Metropol.

0: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
1: Teda skoro na přání.
0: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
1: Čistá telepatie.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Životní prostředí nejsou jenom lesy, řeky nebo chráněná území, jsou to také lidé, kteří věnují svůj čas tomu, aby se nám v Olomouckém kraji žilo o něco lépe. A právě takové osobnosti, spolky i projekty každoročně oceňuje Olomoucký kraj v cenách za přínos v oblasti životního prostředí. Tomu se teď budeme věnovat. Letos se můžete zapojit i vy a vybrat svého favorita v

0: pozornost a naše uznání.
1: Letos se o cenu veřejnosti uchází 18 kandidátů. Ten záběr je opravdu obrovský. A když se procházíte teď během našeho telefonátu ty nominace, tak co vás osobně nejvíce potěšilo nebo překvapilo?
0: Především mi udělala radost hlavně ta pestrost letošních nominací. Jsou mezi nimi mladí lidé, kteří už teď v tomto věku dokáží pro přírodu udělat opravdu obdivuhodné věci. Také máme nominace uznávaných odborníků, ale i školy, spolky nebo veřejné instituce. Každý z těchto příběhů je v podstatě jiný, ale všechny spojuje jedno, a to je nadšení a chuť pečovat o naši krajinu a životní prostředí, a právě to mě na tom těší asi nejvíce.
1: Když vás s kolegy tady ve studiu posloucháme, jak moc je podle vás důležité mít v regionu tyhle ty aktivní lidi nebo spolky, kteří na nic nečekají a sami konají a mají ten pověstný tah na bránu?
0: Podle mě to je naprosto zásadní. Kraj může podobné projekty finančně podporovat, ale ty skutečné změny nastanou, až když jsou za nimi skuteční lidé, kteří vlastně mají chuť něco pro životní prostředí udělat. Ze své osobní zkušenosti starostky obce dobře vím, kolik je to práce, času, ale i osobního nadšení za každou vysazenou alej nebo obnoveným mokřadem či jiným projektem, který zlepšuje naše okolí. O to víc si vážím právě všech dobrovolníků, spolku, ale i jednotlivců, kteří svůj volný čas věnují právě přírodě.
1: Pokud chcete podpořit svého favorita, hlasovat můžete až do 31. srpna na webu cenykraje.cz. Tady najdete všech 18 kandidátů, jejich medailonky i příběhy, které dokazují, že o naši přírodu pečuje spousta inspirativních lidí. Irina Blašková, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje, dnes vysílá s námi. Děkujeme.
0: Děkuji.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
6: Veď predsa, že sa radovať smiem.
5: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
7: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
5: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
8: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
9: Datart pořádá Maxi Výprodej.
10: Cože? Maxi Výprodej?
9: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
14: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jumplineu, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda.cz.
2: letní vibe Rádia Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje nového. Začínají zprávy. Jde to podle plánu, hlásí ředitelství silnic a dálnic ohledně opravy silnice 46 přes Dolany na Olomoucku. Dodržování harmonogramu potvrdil kontrolní den. Nyní dělníci pracují na druhé etapě oprav silnice 20. a 21. srpna. To bude úplná uzavírka a hotovo by mělo být do 24. srpna.
0: Blansko aktuálně.
3: Růžové hejno plameňáků, které zdobí ulice v Blansku, se rozrostlo a kde nás překvapí.
4: Žáci místní Zušky na jaře vyplnili v Rožmitálově ulici prostor po vysekaných břízách sousoším plameňáků. Růžoví ptáci zaujali natolik, že nyní můžeme spatřit další i u radnice a zámku. Žáci si vymysleli příběh, že ptáci do Blanska přiletěli za klidnějším životem, píše o tom deník.
3: Říká na našich vlnách Adéla Knápková. Výbava pro prvňáčka, stejná cena jako loni, aspoň podle analýzy České distribuční. Základní výbava pro prvňáčka vyjde letos v akčních nabídkách průměrně na 3350 korun. Nejdražší položkou je tradičně aktovka, která stojí v průměru 1600. I když celková cena školní výbavy zůstala podobná jako loni, ceny jednotlivých položek se výrazně změnily. Nejvíce podražily školní přezůvky, vaky nebo obaly na sešity. Naopak výrazně zlevnily sešity a svačinové boxy, píše ČTK.
1: Sport.
3: Hokejové kluby z našeho regionu pokračují v zápasové přípravě na novou sezónu. Dnes se spolu v přáteláku utkají dva týmy z druhé ligy Východ. Bobři z Valašského Meziříčí vyzvou Kroměříž. Úvodní buly padne v 18 hodin.
0: Rádio Metropole. Co na sebe?
5: Víme, jak bude. Dnes budeme mít celý den převážně jasno. Nejvyšší teploty pro dnešní den se pohybují mezi 26 až 30 stupni. Vítr nám fouká jen slabý, východní. Víkend vyloženě vyzývá ke koupačce. V sobotu rtuť teploměru vyleze až ke 34 stupňům, očekáváme jasnou oblohu. V neděli bude ještě tepleji. Poslední den týdne mohou teplotní maxima vystoupat až ke 36. I v neděli očekáváme přes den jasno, k večeru nelze podle odborníků vyloučit výjimečnou přeháňku. Pokud k vodě opravdu vyrazíme, přibalíme si raději opalovák. Oba víkendové dny bude mít sluníčko opravdu sílu. UV index bude mezi 5 a 6.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Olomoucí projedeme hladce, jen na D55 na exitu Holice si dáme pozor na policejní hlídku. Jedna pak stojí taky na D35 na trase Lipník Olomouc před exitem Přáslavice. Modré majáčky nám hlásíte taky na cestě mezi Boskovicemi a Svitávkou při průjezdu kolem Mladkova. Pomáhají a chrání nám i na výjezdu ze Zábřeha ve směru na Postřelmov. Pozor si dáme taky v Otrokovicích v ulici Obchodní. Řeší se tady dopravní nehoda. Přejeme vám příjemnou cestu.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Tento víkend se na hradě Sovinci koná Hodokvas Rytíře Kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Posloucháš?

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našem rádiu jsme pro vás přečetli regionální zprávy. Víme, o čem se píše. Víte, kde se můžete v Olomouckém kraji v horkých dnech osvěžit? Přehled nejlepších přírodních koupališť nám přináší Olomoucký report. 4 dětská hřiště v Olomouci čeká ještě letos obnova a nové herní prvky, včetně vodní pumpy. O tom, o která hřiště konkrétně jde, i další podrobnosti se dočteme v Olomouckém reji. Kancelář na hlavním hřbitově v Zábřežské ulici bude v příštím týdnu od pondělí do pátku uzavřena. V neodkladných případech je možné se spojit telefonicky. O tom píše město Šumperk na svých webovkách šumperk.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxiku život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe. Už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
6: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku?
7: Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ.
8: S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci.
9: Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence.
10: Více na skiareálhlubocky.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
12: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
13: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulec, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
0: Rádio Metropole a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Neseme další várku informací. Hned tři evropské tituly získala 17-letá olomoucká kanoistka Valentína Kočířová. Na uplynulém juniorském mistrovství Evropy ve vodním slalomu ve Francii dobila zlato, ve slalomu na kajaku, na kánoji a taky v kajak krosu. Podrobnosti o úspěchu má report.cz.
0: Olomoucký kraj aktuálně.
2: Řidiči v regionu, klesají ceny benzínu a nafty v Olomouckém kraji. Litr benzínu Natural 95 tu teď stojí v průměru 41 korun 50 haléřů. Minulý týden byl o 80 haléřů dražší a o 70 haléřů na litr v Olomouckém kraji zlevnila nafta. Za tu teď dáme v průměru 44,20. Záškrt se rozmáhá v České republice. Bakteriální nemoc připomínající těžkou angínu si tu letos vyžádala už dvě oběti. 3leté dítě a 51letého muže. Dva lidi v jednom roce u nás na záškrt zemřeli naposledy v roce 1969. Roste počet nakažených. Nejvíce případů záškrtu hlásí Moravskoslezský kraj. Tam lékaři zachytili 9 ze 16 letošních pacientů. Nemoc se šíří hlavně mezi dospělými, kterým s věkem vyprchala ochrana z dětského očkování.
1: Sport.
2: O medaily na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži bude dnes usilovat Miroslav Knedla. Český plavec vyrazí do závodu na 50 metrů znakem. Do finále se probojoval suverénně z třetího místa. Start závodu je po 7:45 večer.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
0: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Rádio Metropole. To na sebe.
3: Aktuální předpověď. Víme, jak bude. Víkend ve stínu 36, neděli dokonce 37 stupňů Celsia. Pokud jste měli v plánu nějaké víkendové hrdinství na zahradě nebo běh na přímém slunci, radši na to zapomeňte. Nějaké mírné tavení asfaltu a odpařování lidské energie je jasné. Strategie na následující dva dny: stín, dostatek vody, klimatizace nebo větrák na maximum. Víkend tedy skoro jasný až polojasný. Sem tam bouřky z tepla, teploty do 37 stupňů.
0: Rádio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Nejvážnější situace v Olomouci na Masarykově třídě. Osobní auto srazilo chodce na místě, záchranáři. Na silnici se pohybují lidé tak opravdu opatrně. Masaryčka v Olomouci, velká nehoda. Bouračku dvou aut hlásíte z Bruntálu, z Dukelské ulice a z Buchlovic. V Nezamyslících se vyšetřuje dopravní nehoda jednoho auta. V Brankách pozor na srážku se psem na silnici. Co se týče policie, radary dneska potkáte asi všude. Ty nejnovější: rychlost si hlídejte na D1 u Říkovic a Mořic, D35 mezi Křelovem a Unčovicemi, i u Nemilan stojí majáčky, další na D46 u exitu Prostějov sever a měří se v obcích Stinovice, Buchlovice, taky ve Zlíně na třídě Tomáše Bati a v centru Svitav. Ještě malá odbočka, pokud plánujete nedělní cestu kolem Želechovic nad Dřevnicí, což je na Zlínsku, v části Paseky počítejte s úplnou uzavírkou kvůli automobilovým závodům. Taky v pátek dobře dojeďte.
1: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany. Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.

0: Rádio Metropole a Sport podle Štěpána.
1: Rádio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa sportu, tak pojďme na ně. Začínáme fotbalem. Sigma Olomouc si připsala první výhru, v neděli vyhrála na hřišti brněnského Artisu výsledkem 2-1. Už zítra hrají naši borci v rámci čtvrtého kola šance ligy na Slovácku. Úvodní výkop je na stadionu Miroslava Valenty naplánován na 17. hodinu. Na Andrově stadionu se potom bude hrát v neděli 23. srpna ve 20 hodin proti Pardubicím. Jinak Moravskoslezská fotbalová liga má na programu zápas Hlubiny a Rezervy Sigmy. Hranice jedou do Uherského Brodu. Oba zápasy se hrají v sobotu odpoledne. No a v neděli dopoledne hostí taky Uničov Rezervu Zbrojovky. Pojďme i na hokej. Plech Arena otevřela své brány. HC Olomouc má za sebou první domácí přátelské utkání, ve kterém si Mora poradila výsledky

0: To je sport na Metropolinu a už teď další várka muziky a energie.
1: Rádio Metropole a sport podle Štěpána. Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Posloucháš? Radio.

0: od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed rezortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
1: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady CZ. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
7: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
10: Posloucháš? Radio Metropol.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Radio Metropole. Kam vyrazit?
1: Neustále se něco děje a my pro vás máme spoustu akcí. Už dneska v olomouckém kině Metropol Noc se Spielbergem. Promítá se například E.T., Jurský park a Po půlnoci čelisti. V Olomouci taky už zítra festival The Culture na Korunní pevnušce. A na co se můžeme těšit z line-upu? Bude to například Sima, Robin Zoot anebo Ben Cristoval. Bude taky street food i chill zona v sobotu na olomoucké pevnušce. Mimochodem v sobotu se Mrsklesy chystají na svůj velký den, obec zítra slaví 30 let samostatnosti. Dorazí Maxim Turbulence, Olga Lounová a taky Petra Janů a večer bude afterparty s naším rádiem. Mrsklesy a super sobota 15. srpna. A taky zveme Na chutě kraje, což je gastrofestival, který také letos nabídne lokální výrobce a jako bonus šéfkuchaře Romana Pauluse. První festivalová zastávka bude v Šumperku už teď v neděli. Máme pro vás vždycky ty nejlepší akce v regionu. Tak se stavte a skvěle se bavte.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?

0: Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
5: Posloucháš?
6: Radio Metropole.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin. Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Informace od nás rovnou k vám. Pojďte si poslechnout zprávy. Rozvíjejí se nové sady v Olomouci. Stavbaři zbourají starou a nevyužívanou plynovou kotelnu na sídlišti na Zikově ulici. Místo pak nechá radnice zatravnit a vznikne tu i parkoviště. Bourání kotelny skončí v závěru srpna.
0: Olomoucký kraj aktuálně.
3: Jaké dobroty vznikají v Olomouckém kraji? To ukáže festival Chutě kraje. Zavítá do Šumperka, Jeseníka, Prostějova, Olomouce a Přerova a přinese produkty místních farmářů a restaurací a kuchařské show a kulturní program.
4: Olomoucký kraj se na všech zastávkách festivalu prezentuje stánkem Strategie Olivie, kde si návštěvníci napříč věkovými kategoriemi vyzkouší zábavné preventivní aktivity a dozví se více o zdravém životním stylu. Vedle Olivie se představí také partneři Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje a nemocnice Šumperk, které nabídnou aktivity zaměřené na prevenci a podporu zdraví.
3: Doplňuje za Olomoucký kraj mluvčí Eva Knajblová. První zastávka festivalu Chutě kraje je v plánu už tuto neděli v Šumperku v sadech 1. máje. Podrobnosti na webu chutekraje.cz. Armáda České republiky se rozrůstá, daří se jí nabírat více nových vojáků, než původně plánovala. Armáda letos nabírá skoro 3000 vojáků, je to zhruba 130% plánu.
5: Letošní náborový cíl byl stanoven na 2250 vojáků. V současné době mají rozhodnutí, nebo už nastoupili 2997, je splněný tedy na 133%. My každý měsíc vyhodnocujeme ten proces, tohle byla už 14. přísaha v letošním roce, s tím, že největší objemy personálu přichází na podzim, když mladí lidé ukončí školy.
3: Doplnilo na přísaze vojáků ve Vyškově ministr obrany Jaromír Zuna. Opatrně během cyklových letů na horách. Sjíždět kopec je náročná věc. 20-letý cyklista utrpěl ve středu večer otevřené poranění břicha při sjezdu z pradědu v Jeseníkách. Po pádu skončil ve strži mezi Ovčárnou a Hvězdou. Záchranáři a horská služba ho z terénu vyprostili a pak zamířil do ostravské fakultní nemocnice.
1: Sport.
3: Na tenisovém turnaji světového okruhu v Cincinnati se předvede přední hráč prostějovského klubu Vít Kopřiva. Má před sebou duel 1. kola podniku ATP a na betonu vyzve francouzského kvalifikanta Alice. Zápas začne dnes po 17. hodině.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
6: Pátek, sobota, neděle, skoro jasno až polojasno, zatímco východ republiky, Morava, doslova jedna velká pec. Ve vlastní šťávě se budeme smažit při minimálně 37 stupních. Od severozápadu se atmosféra začne trošku chovat jinak. Západní Čechy, mraky, přeháňky a bouřky. Rozpolcené Česko, ale víkend na Moravě skoro jasný až polojasný. Teploty 37 plus minus.
7: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Kde si dát pozor a kde dát i nohu z plynu. V Olomouci na Masarykově třídě srazilo osobní auto chodce, na místě záchranáři i policie, projíždějte opatrně. Dvě havarovaná auta komplikují provoz v Dukelské, jsme v Bruntále, nehodu máme hlášenou taky ve Vyškově na ulici Brněnská. Policejní hlídky měří se na D1 za exitem Hulín ve směru na Říkovice, na D1 u exitu Vyškov Západ ve směru na Vyškov. Rychlost sledujte v Hranicích, v ulicích Bělotínská, v Olomouci na Brněnské, ve Svitavách u Tří mostů, v Otrokovicích jsou majáčky na Napajedelské a taky v Bezměrově ve směru na Kroměříž. Dobře dojeďte.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dobrý den, tady Ivona Benýšková z Běleckého mlýna. Zvu vás tuto sobotu na dožinky na zámečku nad Běleckým mlýnem. Čeká nás spousta zábavy pro celou rodinu, výstava zemědělské techniky, cymbálová muzika struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na dožinkách na zámečku nad Běleckým mlýnem.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Sadech 1. máje v Šumperku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
8: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
9: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Tento víkend se na hradě Sovinci koná Hodokvas Rytíře Kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
1: Posloucháš?
11: Radio Metro.

0: komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

0: Možná se vám to stalo taky a možná stejnou chybu opakujete každé léto, že to prostě neodhadneme s opalováním a tělo nám pak svítí jak červená na semaforu. První pomoc najdeme v lednici. Vsadit můžeme na klasický bílý jogurt nebo zakysanou smetanu. Mléčné bílkoviny a tuky vytáhnou horkost, sklidní podráždění a vytvoří na kůži příjemný chladivý obklad. Určitě pomůže i obyčejný mokrý ručník a potom klasika Pantenol. A jak mi nedávno poradila paní lékárnice, před aplikací ho dáme na chvilku do ledničky. Bude prý chladit ještě víc. A na závěr jen připomínka. Pokud jsme spálení, další den schladíme svou vášeň pro sluníčko a zůstaneme raději ve stínu. Co vy na to?
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Dřevo Ob, poctivé dřevo zhané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
3: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť. Celá

0: 13. září v Dubanech u Prostějova.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Letní vibe Radia Metropole.

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Pojďte si poslechnout, co pak se děje nového. Začínají zprávy. Jde to podle plánu, hlásí ředitelství silnic a dálnic ohledně opravy silnice 46 přes Dolany na Olomoucku. Dodržování harmonogramu potvrdil kontrolní den. Nyní dělníci pracují na druhé etapě oprav silnice 20. a 21. srpna. To bude úplná uzavírka a hotovo by mělo být do 24. srpna.
0: Blansko aktuálně.
1: Růžové hejno plameňáků, které zdobí ulice v Blansku, se rozrostlo a kde nás překvapí.
2: Žáci místní Zušky na jaře vyplnili v Rožmitálově ulici prostor po vysekaných břízách sousoším plameňáků. Růžoví ptáci zaujali natolik, že nyní můžeme spatřit další i u radnice a zámku. Žáci si vymysleli příběh, že ptáci do Blanska přiletěli za klidnějším životem, píše o tom deník.
1: Říká na našich vlnách Adéla Knápková. Výbava pro prvňáčka, stejná cena jako loni, aspoň podle analýzy České distribuční. Základní výbava pro prvňáčka vyjde letos v akčních nabídkách průměrně na 3350 korun. Nejdražší položkou je tradičně aktovka, která stojí v průměru 1600. I když celková cena školní výbavy zůstala podobná jako loni, ceny jednotlivých položek se výrazně změnily. Nejvíce podražily školní přezůvky, vaky nebo obaly na sešity. Naopak výrazně zlevnily sešity a svačinové boxy, píše ČTK. Sport. Hokejové kluby z našeho regionu pokračují v zápasové přípravě na novou sezónu. Dnes se spolu v přáteláku utkají dva týmy z druhé ligy Východ. Bobři z Valašského Meziříčí vyzvou Kroměříž. Úvodní buly padne v 18 hodin.
3: WhatsApp Metropole. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
0: Rádio Metropole.
4: Dvě zprávy. Za prvé, o víkendu si vyzkoušíme, jaké to je žít v horkovzdušné fritéze, sobotní a nedělní maxima kolem 37 stupňů ve stínu. Dobrá zpráva je, ta druhá, nebude to trvat věčně. Od neděle až na pondělí přijde nekompromisní stopka, dorazí velká oblačnost, déšť, přehánky, teploty spadnou o úctyhodných 15 stupňů dolů, naměříme v uvozovkách jen 20 až 25 stupňů Celsia. Víme, jak bude, víkend tropický, potom se ochladí a přijdou bouřky.
0: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Rádio Metropole. Za volantem.
4: Ahoj a dobrý den, za volant. Nehoda na Prostějovsku v Jesenici, se srazila dvě auta. Kde všude si dát pozor? Na policejní hlídky. Měří se ve Svitavách v ulici u Tří mostů, taky u Malého náměstí. Stojí na D1 na úrovni Kroměříže, na lesní cestě z Václavova u Bruntálu směrem na Malou Štáhli. Policejní hlídky jste viděli u Rájce Jestřebí ve směru od Ráječka a taky při cestě z Bělotína do Hranic. Dobře dojeďte.
5: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
4: Veď predsa že sa radovať smiem.
3: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
5: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
3: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
6: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
9: Luskni.cz.
10: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš. Luskni.cz.
10: V Mžiku doručíme.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: 30 rokov na scéně. No Limit O2 Arena.
2: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
7: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
1: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
2: Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Jsme tady pro všechny na té správné letní vlně. Je pátek 14. srpna. Narozeniny dneska slaví anglická sopranistka Sarah Brightman. To je ta, se kterou Andrea Bocelli naspíval Conte Partiro. Narozeniny má také americký komik Steve Martin, hlava rodiny, anebo novodobý růžový panter. A pozor, svátek má dnes Alan. To znamená, že teoreticky slaví i herec Alan Alda alias Hockey Pierce ze seriálu Mesh.
2: Chceš-li zpochybňovat moje lékařské schopnosti, pak se obávám, že tě budu muset vyzvat na souboj.
3: Meče nebo pistole?
2: Počítám, že flašky smočí na 20 metrů.
1: Tak tedy, Alanovi všechno nejlepší k svátku a my už si dál užíváme 14. srpen.
0: Metropole právě dnes.
4: Radio Metropole.
0: A odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
5: Dneska padla.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Novou zábavu budou mít děti v Olomouci. Město pokračuje v obnově hřiště a do pořádku dá ještě letos část hřiště ve Smetanových sadech. Vyroste tu nová věž s tobogánem a přesune se vodní pumpa, která bude tvořit potůčky. Píše o tom Olomoucký rej.
0: Šumpersko aktuálně.
3: Historická brána ve Smetanově ulici v Mohelnici potřebuje opravu, ale počká si. A to do jara příštího roku. Důvod odkladu opravy, k níž mělo dojít letos, je, že se na práci nepřihlásila žádná firma. Jak informuje Report.cz, firmy dostanou do jara na podání nabídek více času. Památka potřebuje sanaci a ošetření. Mor včelího plodu ohrožuje včely na Valašsku. Státní veterinární správa oznámila, že se nemoc ničící včelstva objevila ve Valašském Meziříčí. Nařídila rovnou likvidaci včelstev s potvrzenou nákazou a současně tu provádí další kontroly. Víkend má být zase horký, pozor na to. Výstrahu před teplotami přes 30 stupňů Celsia ve stínu vydali meteorologové téměř nad celou Českou republikou, včetně našeho regionu. Během dne dodržujme pitný režim a vyhýbejme se pobytu na přímém slunci. Počasí totiž bude podle odborníků zatěžovat lidský organismus, tak ať nám nespůsobí potíže.
1: Sport.
3: Padl los pro druhé kolo českého fotbalového poháru. Hrací den je v plánu 26. srpna. A jaké soupeře dostali kluby z našeho regionu? Uničov se utká se Zlínem, Všechovice s Prostějovem, Kroměříž se Vsetínem, Zábřeh s Havířovem a Slovácko s Velkou Bíteší.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Aktuální předpověď, víme jak bude. Víkend ve stínu 36, neděli dokonce 37 stupňů Celsia. Pokud jste měli v plánu nějaké víkendové hrdinství na zahradě nebo běh na přímém slunci, radši na to zapomeňte. Nějaké mírné tavení asfaltu a odpařování lidské energie je jasné. Strategie na následující dva dny: stín, dostatek vody, klimatizace nebo větrák na maximum. Víkend tedy skoro jasný až polojasný. Sem tam bouřky z tepla, teploty do 37 stupňů.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: V Jesenci se pořád dořešuje dopravní nehoda dvou aut, pokud projíždíte od Černé hory směr na Krhov, taky dopravní nehoda. Počítejte s dopravní policejní hlídkou ve Zlíně na třídě Tomáši Bati. Majáčky hlásíte na trase z D55 směr Otrokovice Hulín, další z Letovic na Moravskou Chrastovou a taky u Molky na D1 ve směru na Brno od Vyškova. Dobře dojeďte.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
1: Skali, dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
1: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
4: Mirá,
3: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové,
3: Harley,
4: Single X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Životní prostředí nejsou jenom lesy, řeky nebo chráněná území, jsou to také lidé, kteří věnují svůj čas tomu, aby se nám v Olomouckém kraji žilo o něco lépe. A právě takové osobnosti, spolky i projekty každoročně oceňuje Olomoucký kraj v cenách za přínos v oblasti životního prostředí. Tomu se teď budeme věnovat. Letos se můžete zapojit i vy a vybrat svého favorita v ceně veřejnosti. Ve vysílání vítáme náměstkyni hejtmana Olomouckého kraje. Irena Blažková, dobrý den.
2: Dobrý den i ode mě.
1: Paní náměstkyně, Olomoucký kraj uděluje ceny za přínos v oblasti životního prostředí už po osmé. V čem je podle vás jejich největší síla?
2: Je to jak poděkování lidem, kteří pro naši přírodu dělají opravdu něco navíc, častokrát úplně nezištně, tak zároveň je to i příležitost ukázat široké veřejnosti, kolik krásných a inspirativních projektů příběhů v našem kraji vzniká. Častokrát o nich veřejnost vůbec neví a přitom si opravdu zaslouží naši pozornost a naše uznání.
1: Letos se o cenu veřejnosti uchází 18 kandidátů. Ten záběr je opravdu obrovský. A když se procházíte teď během našeho telefonátu ty nominace, tak co vás osobně nejvíce potěšilo nebo překvapilo?
2: Především mi udělala radost hlavně ta pestrost letošních nominací. Jsou mezi nimi mladí lidé, kteří už teď v tomto věku dokáží pro přírodu udělat opravdu obdivuhodné věci. Také máme nominace uznávaných odborníků, ale i školy, spolky nebo veřejné instituce. A každý z těchto příběhů je v podstatě jiný, ale všechny spojuje jedno, a to je nadšení a chuť pečovat o naši krajinu a životní prostředí, a právě to mě na tom těší asi nejvíce.
1: Když vás s kolegy tady ve studiu posloucháme, jak moc je podle vás důležité mít v regionu tyhle ty aktivní lidi nebo spolky, kteří na nic nečekají a sami konají a mají ten pověstný tah na bránu?
2: Podle mě to je naprosto zásadní. Kraj může podobné projekty finančně podporovat, ale ty skutečné změny nastanou, až když jsou za nimi skuteční lidé, kteří vlastně mají chuť něco pro životní prostředí udělat. Ze své osobní zkušenosti starostky obce dobře vím, kolik je to práce, času, ale i osobního nadšení za každou vysazenou álej nebo obnovený mokřadem či jiným projektem, který zlepšuje naše okolí. O to víc si vážím právě všech dobrovolníků, spolku, ale i jednotlivců, kteří svůj volný čas věnují právě přírodě.
1: Pokud chcete podpořit svého favorita, hlasovat můžete až do 31. srpna na webu cenykraje.cz. Tady najdete všech 18 kandidátů, jejich medailonky i příběhy, které dokazují, že o naši přírodu pečuje spousta inspirativních lidí. Irena Blažková, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje, dnes vysílá s námi. Děkujeme.
2: Děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
4: Jsou kapely, které hrají. A pak je pražský výběr.
5: Legenda, která psala historii české rockové scény.
4: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
5: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
4: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
5: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v Olomouckém S-klubu.
4: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
6: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
9: Rej.cz čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
10: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
11: Jsme tvoji hudební kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
12: Radio Metropole. Did you

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Dvě zprávy. Za prvé, o víkendu si vyzkoušíme, jaké to je žít v horkovzdušné fritéze, sobotní a nedělní maxima kolem 37 stupňů ve stínu. Dobrá zpráva je, ta druhá, nebude to trvat věčně. Od neděle až na pondělí přijde nekompromisní stopka, dorazí velká oblačnost, déšť, přehánky, teploty spadnou o úctyhodných 15 stupňů dolů, naměříme v uvozovkách jen 20 až 25 stupňů Celsia. Víme, jak bude, víkend tropický, potom se ochladí a přijdou bouřky.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Radio Metropole, podporujem domácí muziku.

0: Chatě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Sadech 1. máje v Šumperku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Tento víkend se na hradě Sovinci koná Hodokvas Rytíře Kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
3: 30 rokov na scéně, No Name O2 Arena.
4: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
5: Dobrý den, tady Ivona Benišková z Bileckého mlýna. Zvu vás tuto sobotu na dožinky na zámečku nad Bileckým mlýnem. Čeká nás spousta zábavy pro celou rodinu, výstava zemědělské techniky, cymbálová muzika struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na dožinkách na zámečku nad Bileckým mlýnem.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
7: Veď predsa, že sa radovať smiem.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
8: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na nás teším.
0: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
9: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
11: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našem rádiu jsme pro vás přečetli regionální zprávy. Víme, o čem se píše. Víte, kde se můžete v Olomouckém kraji v horkých dnech osvěžit? Přehled nejlepších přírodních koupališť nám přináší Olomoucký report. 4 dětská hřiště v Olomouci čeká ještě letos obnova a nové herní prvky, včetně vodní pumpy. O tom, o která hřiště konkrétně jde, i další podrobnosti se dočteme v Olomouckém reji. Kancelář na hlavním hřbitově v Zábřežské ulici bude v příštím týdnu od pondělí do pátku uzavřena. V neodkladných případech je možné se spojit telefonicky. O tom píše město Šumperk na svých webovkách šumperk.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole.

0: Metropole.
1: Rádio Metropole.
0: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Metropole. Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
1: Metropole.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie. Rádio Metropole.
2: Lomix.
0: Lomix. Lomix.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Tiesto. Legenda trance, techno a house scény, který už léta baví fanoušky po celém světě. Jeho hudba je jako ta nejlepší jízda, která tě vezme na cestu plnou energie a emocí. Tiesto je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese tu správnou dávku taneční magie. Zůstaň naladěný pro

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady.

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jen je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

Tady je tvoje Metropole. A tahle část bude vzpomínkou na jednoho z největších vizionářů elektronické hudby, Aviciho. Jeho schopnost spojit chytlavé melodie s taneční energií změnila hudební svět navždy. I když už tu s námi není, jeho hudba žije dál a stále inspiruje nové generace. Avici byl mistrem vyprávění příběhů beze slov, jen skrz tóny a beaty, které rozproudily miliony srdcí po celém světě. Když posloucháš jeho tvorbu, cítíš radost, nostalgii i naději. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli si připomeneme to nejlepší.

Tady je tvoje metropole. Riton je britský producent a DJ, který svými energickými tanečními tracky baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nikdy nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Riton umí spojit klasické house prvky s moderním zvukem, takže tě rozhýbe na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další taneční pecky. It's Friday, then.

Tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká The Avenger, francouzský producent, který si získal srdce fanoušků svým unikátním spojením Deep House a melancholických melodií. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti přinese klid i energii zároveň. The Avenger umí vytvořit atmosféru, která tě pohltí a zároveň rozhýbe. Připrav se na zvuk, co tě vezme na cestu plnou emocí a tanečních rytmů. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje po

Rádio Metropole. Léto non-stop, hudba non-stop.

Tady je tvoje metropole. A teď přijde holandský DJ a producent Rehab, který se s elektronikou pere jak mistr šermíř s mečem. Rychle, přesně a s grácí. Jeho beaty jsou plné energie a adrenalinu, takže tě rozproudí během vteřiny. Rehab to umí rozjet jak na festivalech, tak v klubech a jeho skladby jsou jako pořádná dávka zábavy a rytmu v jednom balíčku. Kdybys chtěl vědět, jak rozhýbat party, tak už to znáš. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká víc tanečních zážitků.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Alouk je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alouk umí spojit melodický zvuk s pořádnou porcí energie, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože

0: Váš rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

Tady je tvoje metropole. Clean Bandit jsou mistři v kombinaci klasických nástrojů s moderní elektronikou, čímž vytváří unikátní hudební zážitek. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na party přinese nečekané překvapení a chytlavý groove. Připrav se na jízdu, která ti dá energii a přitom tě pohladí po duši. Clean Bandit rozhodně stojí za to sledovat. Zůstaň naladěný, protože...

Tady je tvoje metropole a tady je kluk z Nizozemska, co umí roztančit každou party, i kdyby si ji měl jen v obýváku. Sam Felt je Mr. Chill and Deep House. Jeho melodie jsou jako příjemný letní vánek, co ti hladí duši. Když ho posloucháš, máš pocit, že jsi někde na pláži s koktejlem v ruce. I když jsi zrovna v práci nebo ve škole. Jeho hudba je ideální mix relaxu a energie, kterou prostě musíš slyšet. Tak zůstaň naladěnej, protože další pecky přijdou na Metropol.

0: to.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 23 hodin.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Dneska tě vezmeme do světa Lost Frequencies, belgického DJe a producenta, který dokáže ze vzduchu udělat beat a z beatu náladu. Jeho melodický deep house tě přenese na pláž, i když sedíš ve špičce v tramvaji. Lost Frequencies je jako kámoš, co ti bez řečí podá drink a pustí tě na vlnu klidu a pohody. Jeho písně nejsou jen o rytmu, ale i o pocitu. Ať už chceš tančit, snít nebo jen vypnout. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme ještě spoustu tanečních i chillových momentů.

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. Toby Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit i ospalý pondělí. Jeho beaty jsou jako pořádný energický nápoj pro tvůj mozek. Nabudí tě a nenechaj klidným. V jeho tvorbě se snoubí moderní zvuky s jemným citem pro melodii, což z něj dělá jednoho z těch, na které rozhodně stojí za to si dát pozor. Nestrácej se,

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 137 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Martina Solvega, francouzského producenta a DJe, který ve své tvorbě míchá house s chytlavými melodiemi a taneční energií. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby tě rozhýbal. Martin Solveig je známý svým svěžím stylem plným groove a pozitivní energie. Zůstaň naladěný, protože

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Životní prostředí nejsou jenom lesy, řeky nebo chráněná území, jsou to také lidé, kteří věnují svůj čas tomu, aby se nám v olomouckém kraji žilo o něco lépe. A právě takové osobnosti, spolky i projekty každoročně oceňuje Olomoucký kraj v cenách za přínos v oblasti životního prostředí. Tomu se teď budeme věnovat. Letos se můžete zapojit i vy a vybrat svého favorita v ceně veřejnosti. Ve vysílání vítáme náměstkyni hejtmana Olomouckého kraje. Irena Blašková, dobrý den.
2: Dobrý den i ode mě.
1: Paní náměstkyně, Olomoucký kraj uděluje ceny za přínos v oblasti životního prostředí už po osmé. V čem je podle vás jejich největší síla?
2: Je to jak poděkování lidem, kteří pro naši přírodu dělají opravdu něco navíc, častokrát úplně nezištně, tak zároveň je to i příležitost ukázat široké veřejnosti, kolik krásných a inspirativních projektů příběhů v našem kraji vzniká. Častokrát o nich veřejnost vůbec neví a přitom si opravdu zaslouží naši pozornost a naše uznání.
1: Letos se o cenu veřejnosti uchází 18 kandidátů. Ten záběr je opravdu obrovský. A když se procházíte teď během našeho telefonátu ty nominace, tak co vás osobně nejvíce potěšilo nebo překvapilo?
2: Především mi udělala radost hlavně ta pestrost letošních nominací. Jsou mezi nimi mladí lidé, kteří už teď v tomto věku dokáží pro přírodu udělat opravdu obdivuhodné věci. Také máme nominace uznávaných odborníků, ale i školy, spolky nebo veřejné instituce. A každý z těchto příběhů je v podstatě jiný, ale všechny spojuje jedno, a to je nadšení a chuť pečovat o naši krajinu a životní prostředí, a právě to mě na tom těší asi nejvíce.
1: Když vás s kolegy tady ve studiu posloucháme, jak moc je podle vás důležité mít v regionu tyhle ty aktivní lidi nebo spolky, kteří na nic nečekají a sami konají a mají ten pověstný tah na bránu?
2: Podle mě to je naprosto zásadní. Kraj může podobné projekty finančně podporovat, ale ty skutečné změny nastanou, až když jsou za nimi skuteční lidé, kteří vlastně mají chuť něco pro životní prostředí udělat. Ze své osobní zkušenosti starostky obce dobře vím, kolik je to práce, času, ale i osobního nadšení za každou vysazenou álej nebo obnovený mokřadem či jiným projektem, který zlepšuje naše okolí. O to víc si vážím právě všech dobrovolníků, spolku, ale i jednotlivců, kteří svůj volný čas věnují právě přírodě.
1: Pokud chcete podpořit svého favorita, hlasovat můžete až do 31. srpna na webu cenykraje.cz. Tady najdete všech 18 kandidátů, jejich medailonky i příběhy, které dokazují, že o naši přírodu pečuje spousta inspirativních lidí. Irena Blašková, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje, dnes vysílá s námi. Děkujeme.
2: Děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Letní vibe Radio Metropole.
3: Metropole.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Mojo, francouzskou kapelu, která dokázala, jak se dá spojit house s lehkostí a chytlavostí tak, že z toho vznikne pořádná taneční pecka. Jejich styl je jako svěží vítr na parketu, který tě rozhýbe a

Tady je tvoje metropole. Bibi Rexa je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si, kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii s city a ať už jsi kdekoliv, vždycky tě vezme do svého světa. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli se toho ještě hodně dostává.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Lizou, zpěvačku a raperku, která do hudby vnáší sílu, radost a sebevědomí. Lizou je jako kámoška, co tě naučí milovat sám sebe a užívat si život naplno. Její skladby jsou plné energie, které tě donutí vstát a tancovat, ale taky tě zahřejí svým upřímným poselstvím. Lizou umí spojit humor a vážnost v jednu parádní show, kterou prostě musíš zažít. Je to energie, která nabije každou místnost a každého posluchače. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro tebe máme další porci skvělé muziky

Tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Seonku, jihokorejská megastar, která i solo září jako celý vesmír. Znáš ho z nejslavnější kapely planety BTS, ale teď i sám ukazuje, co v něm je. A že je toho hodně. Jeho hudba je jako precizně vyladěný koktejl popu, R&B a moderní produkce, která zní světově. Ať už sedíš v kavárně, nebo jedeš nočním městem. Seonku je jako kámoš, co ti zaspívá, místo aby tě objal. Zůstaň s námi, protože Metropole dnes

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Teď tě čeká francouzský DJ a producent Kungs, který do elektroniky přináší svěžest a chytlavé melodie,

Tady je tvoje metropole. Dneska to vezmeme stylově. Přichází Bruno Mars, pan showman, co by mohl zpívat seznam ingrediencí a i tak by to byl hit. Jeho hudba je jako taneční večírek v obýváku, kde se strop mění v diskokouli. Bruno mixuje funk, soul, pop a neuvěřitelné charisma. Každý jeho refrén je hit, každé vystoupení zážitek. Tak zůstaň s námi. Metropole právě přepíná na režim

0: Kutz 92 a hranice 107 FM.
1: Olé, tady je tvoje metropole. Kate Ryan je belgická zpěvačka, která do popu vnáší pořádnou dávku energie a chytlavých rytmů. Její hlas tě chytí za srdce a zvedne náladu i v těch nejšedivějších dnech. Její styl je jako slunce po dlouhém dešti. Prostě tě zahřeje a roztančí. Tak nezapomeň zůstat naladěný, protože na Metropoli máme další parádní interprety.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach. Francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě musíš slyšet. Jejich styl je moderní, taneční a plný groove. Zůstaň naladěný.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Právě pro vás právě teď na našich vlnách. Novou zábavu budou mít děti v Olomouci. Město pokračuje v obnově hřišť a do pořádku dá ještě letos část hřiště ve Smetanových sadech. Vyroste tu nová věž s tobogánem a přesune se vodní pumpa, která bude tvořit potůčky, píše o tom olomoucký Rej.
0: Šumpersko aktuálně.
3: Historická brána ve Smetanově ulici v Mohelnici potřebuje opravu, ale počká si, a to do jara příštího roku. Důvod odkladu opravy, k níž mělo dojít letos, je, že se na práci nepřihlásila žádná firma. Jak informuje Report.cz, firmy dostanou do jara na podání nabídek více času. Památka potřebuje sanaci a ošetření. Mor včelího plodu ohrožuje včely na Valašsku. Státní veterinární správa oznámila, že se nemoc ničící včelstva objevila ve Valašském Meziříčí. Nařídila rovnou likvidaci včelstev s potvrzenou nákazou a současně tu provádí další kontroly. Víkend má být zase horký, pozor na to. Výstrahu před teplotami přes 30 stupňů Celsia ve stínu vydali meteorologové téměř nad celou Českou republikou, včetně našeho regionu. Během dne dodržujme pitný režim a vyhýbejme se pobytu na přímém slunci. Počasí totiž bude podle odborníků zatěžovat lidský organismus, tak ať nám nezpůsobí potíže.
1: Sport.
3: Padl los pro druhé kolo českého fotbalového poháru. Hrací den je v plánu 26. srpna. A jaké soupeře dostali kluby z našeho regionu? Uničov se utká se Zlínem, Všechovice s Prostějovem, Kroměříž se Vsetínem, Zábřeh s Havířovem a Slovácko s Velkou Bíteší.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
4: Olé! Tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Topika, německého DJe a producenta, který svými chytlavými housebeaty ovládl taneční scény. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses nemohl zastavit. Topik je známý svým svěžím stylem plným energie a groovu, který tě dostane. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší pořád